Slowdown Radio můžete poslouchat na všech rádiích s označením DAB+ a také ve všech autorádiích, která podporují DAB. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime. Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime. Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.00.
0: U nás.

0: Grime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Grime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slow Down Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru. A nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Pozor, lidstvo! Netflix vás nespasí, ale kniha Trappist One možná jo. Vesmír, fluidum a hrdina, co se jmenuje jako autor. Prostě upgrade pro váš mozek.
1: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
2: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

Love. Love. Love. Love. Love.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
6: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
0: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
7: To byla...
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
2: Dík.
7: Slow down radio.
9: I don't know what.
10: Africa Incorporated.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe. Dík.
5: Morning Coffee with DJ Poofaz on Slowdown Radio.

0: Tak a dobré ráno. Máme krátce po sedmé. Takže jste ready si dát morning coffee? Nebo morning tea? Nechám to na vás. Každopádně jsme vám moc rádi, že jste si vybrali rádio. To Slowdown Radio. Tak máme tady úterý, pojďme na to, dobré ráno.
1: Wow!
0: Co si dá takhle hnedka jednu live krásnou věc? Flying to LA, Artur Verokaj. Kam si dneska zaletíme? To je otázka.

0: Down.
1: A tak zatleskejme si. Máme 13. října. A ještě si zatleskáme. Tak, krása. A co tu máme dál?

Co tu máme dál? No dál jen takové opáčko. Že jsme moc rádi, když píšete, že nás posloucháte skrz DAB. Přivážím ve svých autech. Ať už z výsledčů Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč nebo Jemnice. A ty samozřejmě, jak to říkám vždycky, ty výsledče mají nějaký dosah. Takže nás neslyšíte jenom v Praze, ale i v Kolíně, v Pardubicích, v Hradci, Boleslavi, Jindřichově Hradci a tak dále a tak dále. A Olomouci a Prostějově a Výškově.

0: Jsem tu brzo ráno otevřel tu jednu sociální síť. A jim, že se ptám úplně zbytečně, jo. Ale proč ty grafiky na ty akce jsou všichni tím jedním stylem AI? Kam se nám ztratila nějaká ta kreativita? Nebo je to prostě lenost? Nebo je to tím, že každý dneska řekne, tak díky tomu já jsem taky grafik a webmaster a tvůrce videí a tak trochu influencer. No nic. My jdeme raději dál.
1: Radio. No music.
0: Tak, co si dát? Takový jeden výlet do devadesátek. Že by Black Star featuring Come On Respiration. Ano, tady v rámci Morning Coffee, tady na Slowdown Rádiu, dobré ráno.
2: The new moon rode high in the crown of the metropolis, shining like who on top of this?

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: No music, no life.
2: Hey, y'all ain't never been to a party before?
0: Tak. I don't know what to say. Co tam si hodíme dále? Já stále doufám, že The Internet někdy vydají další desku. Tak si připomeneme akorát tu první. Nebo připomeneme si spíš desku Ego Dead. Sid sice vydala tento rok svoji solovou desku, na to se asi taky podíváme. Ale já čekám, jestli tady ta parta se dá dohromady ještě jednou. Takže tady je The Internet featuring Steve Lacy a Tyler, The Creator.

0: awesome right now, man. It's all thanks to you. It's thanks to you that I was
1: tak, able to dál.
0: Handle a drunk.
1: Teďka tu máme, co tu máme? Co tu máme? Jeden tip. Na jednu dámu z Británie. Jmenuje se Eva Lazarus. A na jejich deskách najdete věci, jako je třeba tohle. Nebo třeba tohle.

A taky třeba tohle. To znamená, že když si vyhledáte věci od Eva Lazarus. Wow. Tak vás nečeká jakože album, který je jeden žánr, jedno BPM celou dobu. Ale je to... Teďka bych mohl použít slovo poctivá výběrovka. Někdo má radši tu jednodruhovku. A i takovýhle věci najdete u Eva Lazarus.

No a když někde hostuje, tak to ještě úplně změníme. Takže takovej tip. Vyhledat si Eva Lazarus.

0: Down
1: Radio.
2: No music,
0: no life. A když jsem tady vykopal ty všechny AI plakáty, ten jeden font, neříkejme tomu ani font, tak mi přistalo na našem WhatsAppu 726 811. Třeba: kreativita je řemeslo. AI bez řemesla je jak polívka z pytlíku ohřátá v mikrovlnce. Většina se s tím spokojí. Já vím, že teďka někde, už si to nepamatuju, a ono to zní jako natvrdo, jo? Tak jako natvrdo podaný. Pán ve firmě říká: dali jsme všem přístup do, já nevím, třeba Gemini. A od té doby všechny prezentace vypadají nádherně. Všichni mají stejný layout, krásné fotky, hezké tabulky. A pak dodá: ale bohužel to jsou pořád stejný idioti.

Oj, my takhle si to vyhráváme po ránu. To jsou Bloodstone, Mine Kind of Woman. A co bychom tam přihodili dále? Prosím, vygeneruj mi seznam skladeb, které by se hodily pro ranní vysílání. A dej mi k tomu i nějaké takové vstupy. Dělám si

Tak. A mám tu úplně čerstvou novinku. Z německého vydavatelství Melting Pot Music. Jméno Tweet One. Chystá nový album. A máme tu ochutnávku. V podobě prvního singlu. Fo Kafí. Takže před kafem po kafi dejte si tuhletu novinku.

0: Slow down.
1: Radio.
2: No music, no life.
3: Tak. Na labelu Melting Pop Music, kdy si vydával i člověk jménem Blue Step, který ho tady znáte. Třeba díky této věci v rámci projektu Adela Canopy Blue Step S Fidelity. Jméno Blue Step třeba od nás taky znáte díky této věci, kdy tam má takovou holandskou divu, která se jmenuje High Lake Blue. Dáme si kousíček. Ten hlas je pronikavý.

Blue Step ale třeba zní i takto. To si hrajeme z desky Everything is always a process.

No dneska tu mám od ní úplně svou novinku. Nečekejte ale maličko jiný zvuk. Jiný tempo. Novinka Beat 128 Blue Step a Arena. Tak si to pojďme dát.

Tak tohle je nový Blue Step a kdo byste chtěl slyšet tento hlas live? Tak tento hlas patří Arlo Parks, která vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.

To zní jako, kdybych měl něco oznámit. Takže, masa žrouti, za chviličku buďte ready. Kdo chce v pátek se prvotřídně dát si takovou příjemnou večeři, ale fakt dobro. Tak za chvilku mám tady pro vás, jak by se řeklo,

Tak, ale já si dám takovej tématický podklad. Skoro. Meat Grinder. Nebude v pátek potřeba. Kdo jste včera poslouchali Life and Direct, Jero vysílal od našeho partnera Grillhammera. A my tu pro vás máme takovou nabídečku. Kdo by se chtěl dostavit tento pátek na páteční degustaci steaku a rumu, tak tu pro vás máme dva lístky celkem v hodnotě 2190 Kč. A teďka si říkáte, kde to je? Tak pro všechny tam na severu, Liberec, Jablonec, Stráž pod Ralskem, Mimoň a tak dále, ale i z dalekého okolí, nebo třeba z Prahy, z Kolína, pokud si budete chtít v pátek udělat výlet.

Tak pokud byste tohleto chtěli si v pátek zažít, tak my vám to umožníme. A jak se zapojit do soutěže? Stačí, když nám na náš WhatsApp 720 600 811 opakuji 720 600 811 napíšete otázku nebo spíše odpověď. Jaký steak byste si dali? Jestli japonský wagyu, bizona a tak dále. No a že jste to vy? Tak ten lístek zdablujeme. To znamená, máme tu celkem dva lístky. A ten jeden je v hodnotě 2190 Kč. To znamená, to vypadá, že v pátek bude plnej milánek. Dobrýho masa v krásném prostředí Grill Hammer. Takže zopakuji, kdo byste se chtěl zapojit do této soutěže, tak soutěžíme do čtvrtka do 12 hodin. A stačí na náš WhatsApp 720 600 811 napsat, jaký steak byste si dali. A tady třeba vidím už odpovědi. Chtěl bych ochutnat z bizona. Nebo pštrosa. Krokodýla. Takže soutěžíme do tohoto čtvrtka 12.00. Takže kdo si v pátek dá výlet? Hezky na sebe. Pojďme na to.

v roce 2024 vyšlo album The Auditorium Volume 1, produkce Pete Rock, na mikrofonu Common. Jelikož se to jmenovalo Volume 1, tak konečně máme teda info, že bude Volume 2. Já teďka zahraju favorite song z té jedničky. No a nemůžeme se dočkat teda té dvojky. From the stellar regions of the soul. Yes! Come on! Pete Rock, Dreamin'.

0: Pšt, reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec CZ.
0: Pšt.
3: To byla
0: reklama.
1: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
0: Dík.
5: Morning coffee with DJ Poofaz on Slowdown Radio.

Radio. No life. Máme krátce po 8 hodině. Úterý 13. října. A co si dáme nyní? V rámci dnešního Morning Coffee. Lettuce featuring Talib Kweli. Pojďme na to.

slow down. Radio. Tak. Do našem WhatsAppu ty přistála zpráva. Neměl bys tam něco od Erika Sermona? Tak já říkám, jo. Dáme se takovou party. Featuring Salt and Pepper.

0: Slow, slow, slow down. Radio.
1: Oh, jdeme dál. Tohle je poslední AZ.

0: Radio.
1: Radio. Tak, když máme takhle to ráno, skoro 8:30, tak co si dát? Wake up this day. A naše oblíbené kombo. Miša Aktom, Rakaj Jordan.

No a když teda Wake Up This Day, tak kdo se nás třeba zapnul až teď, tak jenom připomínám, že do čtvrtka do 12 hodin nám tu běží soutěž o dva vstupy na řízenou degustaci prvotřídních rumů a vyzrálých stejků, a to u našeho partiáka grillhammer.cz. Takže nejen severní Čechy, ale odkudkoliv, pokud byste si v pátek chtěli udělat čas a stihnete tam být třeba do 17.30, akce začíná v 18, tak nám napište na náš WhatsApp 720 600 811, jaký steak byste chtěli ochutnat. Ta degustace na jednu osobu stojí 2190 korun. My tu pro vás máme dva vstupy. A bude to degustace, to znamená, že tam bude someliér a tak dále, šéf, kuchař, všechno tam bude. Bude to takový zážitek. A tohle myslím, že bude dobrý zážitek. Takže je to úplně jednoduchý. Ta otázka zní, jaký steak byste si dali? Pište na náš WhatsApp 720 600 811. Skončíme ve čtvrtek 12.00.

No a teďka to mám jeden tip. Jinak samozřejmě dohrává guru No Time to Play. Něco pro beat hlavy. Pro instrumentální hledače dobrých záležitostí. Tohle je novej Henny The Business. Projekt se jmenuje No Chaser Volume 3.

No jak by se taky někde řeklo. Ještě několikrát se vyspíme. A bude tu příští pátek a s ním i French Kiwi Juice v Arše. Myslím, že nás čeká výborný kulturní zážitek.

Tak asi tohle zazní příští pátek v Arše Plus v Praze na koncertě French Kiwi Juice. Start 20:00. A my jdeme dál. Jednou jeden Šafik Husajn. So fast.

0: Slowdown Radio.
1: Tak, a s blížícím se konce roku tu máme plno koncertů. Takže kdyby rád slyšel toho pána, postaršího pána, pána v letech, pána z LA, pána, který ho zná spousta lidí z MTV, pán, který už několikrát, myslím, že dvakrát vystoupil v České republice. I swear to God. Ano, poznáváte Exhibit. 17. listopadu Roxy Praha. A já si tady dovolím zahrát věc, kterou tu taky občas hrajeme. Play This At My Funeral. Krásná to procítěná věc. They say a coward dies a thousand deaths. Tenhle pán, když chce, tak umí.

Tak, hudba pro starší lidi. Ne, dělám si srandu. Ale chápu. Time to grow up, fuck up, get a job and feed your kids. Easy. Working late all time. I'm so ready. A teďka už DJ Spina. Fonte Coleman, a.k.a. Fonte. Tak, my máme, což teď najdou, je dnešního Morning Coffee. V 9 samozřejmě Iroko Siga a jeho Beat Brunch.

Dneska samozřejmě taky britský State of Mind a Simons, a to přímo ve 12.00. V jednu show podle Michaela. Dneska v 6 taky pořád nejen o skateboardingu Grind Time. A v 8 večer Go Deeper s Fatal DNA. Je to je dnešní program u nás na Slowdown Radio. Díky, že posloucháte.

Tak tohle je DRS. Chill tonight. Samozřejmě můžete. A co ještě si jenom dodáváte? Tak pro našeho jednoho slowridera do Pardubic posílám něco speciálně pro něj. A díky za tu všechnu komunikaci na našem WhatsAppu 720 600 811.

0: Rádio.
1: Tak ještě jednou, zdravíme Pardubice. No a tohle už je poslední věc dnešní Morning Coffee. Za chvilku už tady Jaro Kosik a jeho Beat Branch. Ve 12 Simons a jeho britský State of Mind. V jednu Michael V. V 18 třeba dneska Grime Time, pořád nejen o skateboardingu. A v 8 Go Deeper.

s Fatal DNA. Tak už jít úterý. No a díky, že posloucháte Slowdown Radio. Díky moc. Já se opět přihlásím zítra ráno v 7. Ahoj, nazdar, čau.

0: Slow down radio.
1: Slow down radio.
0: Pšt, reklama.
2: Jedna jediná.
3: Ahoj brejlouni, slepejši. Slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
4: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
3: Pšt.
1: To byla
0: reklama.
2: Jedna jediná.
0: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
4: Dík. Slow down radio.
5: Slow down radio.
6: Shad fish.

Tuesday, příjemné, krásné, dobré ráno, příjemný, krásný, dobrý den u nás na Slow Down Radio. Zdraví vás od mikrofonu z libereckého studia. Studia, jaro. Ne, abyste chodili k vodopádům, ale pojďte blíž k tomu našemu rádiovému přijímači.

jste se dneska a probudili do tohohle světa, ať se vám chtělo nebo nechtělo, jste naživu, vítejte! Je potřeba si to připomínat, je to prostě důležitý. A je to dobrý, žijeme, jedeme dál, aspoň teda my, co teď jsme tady. A slyšíme se, tak ještě jednou krásný, dobrý ranko!

0: Riku, Riku, Jaro Kosigan nás čeká.
1: Přesně tak, Morty. Příjemné, krásné, dobré ráno všem Mortyům, Rikům a samozřejmě Slowdownerům. Za mikrofonem Jaro, tady z Liberecka. Je tady krásně, sice zima, ale úplně modrý nebe. No a kdo jste včera, když říkám tady, tak na severu, tak vás zdravíme ještě jednou všude, kde to jde. Kdo jste včera nechytli v povídání a vysílání ze Steak Grillu Hammer, tak jsme rozjeli soutěž, tak vám ji budeme připomínat, protože soutěžíme o velmi zajímavou řízenou degustaci prvotřídních rumů a vyzrálých steaků. Jedná se o novou řadu rumů, jak jsem se dočetl. Tahle degustace proběhne 16.10. od 18. hodiny a právě můžete si dohledat grillhammer.cz. Tam všechno uvidíte. Stejky ochutnávat budete krokodýla, zebru, pštrosa, soba, bizon a originál japonské wagyu. Tak máme jednoduchou soutěž na 720 600 811 720 600 811 naše WhatsAppová linka. No a stačí napsat, který z těch stejků byste si rádi ochutnali, nebo na který se těšíte. Krokodýl, zebra, pštros, sob, bizon anebo japonské wagyu. Stačí napsat, jednoduchý ve čtvrtek kolem 12. hodiny na konci Beat Branche vyhodnotíme, takže posílejte. Jsme divoký jak západ. Jedna stupenka stojí 2190 Kč, my pro vás máme dvě. No a víc info najdete na grillhammer.cz. Zdravíme divoký západ z divokého severu.

Tak a po ránu rozhodně mlha přede mnou, mlha za mnou, mlha nad hlavou, ale ta přírodní samozřejmě. No a když jsme u této mlhy, kterou vyfukují lidi, bude se mlžit i 6. až 8. 11. a to v pražských Letňanech na Kanafestu. A my nebudeme mlžit, anebo ještě chvilku možná jo, můžu prozradit další info, čeká vás obří stan pro nějakých 600 plus lidí a v tom stanu za mlhou takovou, že by se dala krájet, nebude rákosníček, ale bude tam kosníček, kosíga a pufázek, pufas a celá naše skvadra Slowdown Rádia a našich DJs, každý, kdo bude mít čas, přijde a vybere si nějaký svůj blok na hraní od pátku do neděle, live and direct, tak jak to umíme, jenom my, když to řeknu, a na Kanafestu už po několikátý, tentokrát se super akustikou, protože budeme ve stanu, se silným zvukem, no a s večerními koncerty, který, jak jsem říkal, zatím budu mlžit a nebudeme prozrazovat, krom toho, že vám můžu říct klasiku Kanafestu, Dr. Curry, Messenger a samozřejmě Mr. Kokoma na Selector Boldrick, jim bude krejt záda, to bude sobotní koncert a co nás čeká v pátek a v neděli, to vám budeme prozrazovat později. Každopádně ještě jednou, 6. až 8. 11. bude se mlžit na Kanafestu. No a ten stan bude takový jako smoking lounge, pub, všechno dohromady od 10 od rána do 9 do večera, prodloužená, předprodloužená a ještě prodloužená jízda. Tak máte se rozhodně na co těšit, napište si to, klidně kupujte nějaký lísky, nebo budete moc možná vyhrát. Určitě i u nás v našem vysílání ještě máme nějaký ten čas. Tak a zdravím na náš WhatsApp, Miloš Kupka taky mlží, taky zamlženo koukám. No jo, tady u mě, u nás teda, je krásně modro. Co dohrálo před chvilkou, pokud byste neznali Refew, Divoký západ, taky Thomas, Denzi, Bixi, Mega M a Tessie. Teď tohleto už Josef Days, Shabaka Hutchkins.

tohle je samozřejmě nádherný mashup kojich hip-hopových klasik, když tady máme to úterní klasiky a rekosiky u nás na Slowdown Radio živě z Liberecka pro vás všechny, kdo posloucháte Jazz Mafia a DJ Qbert, legenda Škrečková. Určitě jste poznali No Diggity, Cool Like That, Can I Kick It, Working Day. Koukám, tady hlásíte, jak jsem říkal, z Liberecka, v Liberci brutální zácpa, tak Liberčáci, no jo, no. Co se dá dělat? Vítejte ve velkém městě. My jsme vás uklidnili, tak rozčutáno je to všude. Možná teď se ozvou další jiný města, že i u nás a u nás a u nás je taky zácpa. Tak zdravíme do všech aut, kde jste se rozhodli poslouchat Slowdown Radio. Úterý 13.10. živě, právě teď, 9:30.

Tak těch škrečiků, tady DJ Cuber, tak jsem říkal legenda, z jeho času si pamatuju, že snad říkal, že komunikuje s mimozemšťanama pomocí skrečů. Vůbec bych se tomu nedivil. Mimozemšťani a zemšťani se potkali na CZSK DMC Championship tuto neděli ve Staré Boleslavi v kině. A DJ Friky tam organizoval, moderoval a uváděl právě československé finále DMC. Sedminásobný mistr světa DJ Wacked, pozdravili jsme se, byli tam i kluci z rádia, DJ Filip TBC, Bone Constructor, nebo taky Don Hoblignon. A já se dívám, já nemůžu najít výsledky, tak když tak hledejte se mnou, kdo je teda tím československým šampionem? Ty a já.

Jack, Jack, poslouchá nás nějaký Jack, nazdar Jacku, veď, Jacku, no tak Jacku, tak je zdravíme auto do Rda, Omodu a Jacku, jezdíte někdo v Jacku, už máte Jacku, jak nám to hraje v Jacku, Jacku, tady přišla zpráva, a co pak to bylo za ty skrečoky, tak to bylo samozřejmě DJ Q-Bert, psáno Q-Bert, myslím si, že kdo trošku v DJingu je, tak zná, pokud ne, dohledejte, ohromná legenda a tyhle ty předělávky, remakey v podobě jazz, mafie, všechno zahráno naživo. Potom teda to byla Big C, její věc Ty a já, no a teď už Dreamville Earth Gang and Clemons a Buddy, jejich Jack. Teď už parta, kterou mám hrozně rád. I takhle se dá dělat basička na hubu. Poznáte, co je tohle za předělávku? Přechody si můžete dělat místo pískání v autě, jo?

Tak tohle je parta z New Yorku Naturally, si řeknu hezky americky, New Yorkský Naturally, jako až skoro Naturally, Naturally 7, sedmero ne krkavců, ale šestero sixtet zpěváků a jeden beatboxer. Tak jak to bývá ve většině akapel, že většinou je tam jeden beatboxer oproti těm beatboxovým crew, kde jsou většinou beatboxeři a ještě třeba zpívají a tak dál. Tady stačil jeden. Samozřejmě jste poznali, jak by řekla moje maminka, no to byl přeci Filánek Collinsů, můj miláček. Tak si dáme ještě jednu, načuráme sedm ještě jednou. Co tahle věc?

Jako kluci umějí ty harmonie, ne že ne, prostě jako, hele, pěstě jako kluci černoši, když zpívají, tak to je něco. Tak to je něco. Tohle to už je parta, na které já jsem vyrost a hrozně jsem k ní vzhlížel, protože to bylo taky něco. Před více jak 20 lety se objevili rakouští Bauchklang, taky pětice čistě kluků, pět mikrofonů, nic víc a prostě znělo to takhle.

No a když jsme se dostali k těm beatboxům, protože, jak jsem říkal, jsem asi jediný vysílající beatboxer v České republice určitě, možná i na tom světě kulatým a pravidelně informující právě o prskálcích, o beatboxových eventech, o beatboxerech, hrající samozřejmě i skladby, singly, protože většina beatboxerů, ať už lupujících, anebo sedících ve studiu, skládají svoje produkce a ta scéna se velmi rozrůstá a Beatbranch a Slowdown Radio mediálním partnerem českého mistrovství v beatboxu, neboli Czech Beatbox Championship, který bude už tento měsíc, a to přímo poslední den měsíci, 31. října, vyrážím tam. Budu tam, udělám mi takový jako opening na začátek, ani ne beatboxovej, ale takový beatbranchovej, to znamená, budu se otevírat brány klubu, tak jako Siga tam s beatbranchem zahraje pár věcí a možná to zrovna bude hudební selekce mých oblíbených beatboxových tracků. Takže 31. Kabinet Mus, Brno, přátelé, mistrovství České republiky beatboxu.

někdy před rokem jsem poptával právě, jestli ještě Bauklang hrajou, protože si kamarádím s Andym, s hlavním zpěvákem, který tam vlastně, teď z toho slyšeli v podstatě jako Stinga, tak nechci říct frontman tyhle tý party, ale člověk, který měl na starost nejenom vokály, ale hlavně zpěv. Tak říkal, bohužel, už nevermore, už nikdy víc. Aktuálně Andy teď dělá kurátora v galerii, věnuje se dál umění a tak dále. Takže tohle jsou Bauchklang a věřím, že někteří z vás několikrát jste mohli zažít v Praze, protože velmi často je sem vozili promotéři. A jak tady zní Roxan, Roxy, tak i právě v Roxy několikrát a pro mě splněný sen, dvakrát nebo třikrát si mě vytáhli na pódium a mohl jsem si s nima takzvaně prsknout a úplně se mi třásly koulena, když jsem tam byl. No a píše mi kámoš Robert, že jsem tady informoval o liberecký zácpě, tunely, to tady stojí a tak dále. Říká, ha, ha, ha, ha, ha, Liberec, úplně v pohodě, kam se hrabe na Brno? A že vlastně by to trošku popsal zhruba jako unikovka z Brna. Tak Brňáci, jak to tam je, co se děje? Prej si ředitelství silnic a dálnic pozvalo takzvaně Brno na kobereček promluvit si, protože uzavřeli všechny hlavní tahy, máte tam zavřený tunely a je to prý absolutní šílenost, tak Brňáci, hele, pěkně pomalu, vyražte teda o 2 hodiny dřív, když bude potřeba, cesta po Brně bude trvat asi zhruba jako cesta z Brna do Prahy, 2 hoďky. Klidně dejte vědět, kdo nás posloucháte v Brně, co se tam děje za situaci, jo, kámoš mi poslal fotku a vidím přeškrtaná Praha, přeškrtaná Bratislava, přeškrtaná Olomouc, přeškrtaná Vídeň, přeškrtaný centrum, Žebetín, Kohoutovice, Lískovec,

a další, no tak asi prostě zácpa, no, brněnská, tak říkám, dejte vědět, protože v Brně máme spoustu slowdownerů taky, tak já vám aspoň do té zácpy něco zahraju, třeba jako teď, Hey Brother, Hey Sister z Brna, další parta, jestli tady byli Bauchklang, tak tohle je o generaci posunutá čtveřice, v podstatě ještě mladí kluci, ale už to budou jako třicátníci určitě a velmi se proslavili, myslím kolem roku 2015, poprvé vyhráli mistrovství světa v týmovém beatboxu a porazili vlastně Under Control, který porazili nás v roce 2009, tím myslím nás Čechy Beatburger Band, proto my jsme byli druhý, Under Control první, no a pak nastoupila právě tato nová generace čtyř kluků, absolutních jako šílenců, každý z nich by vyhrál a možná, že i vyhrál svoje národní mistrovství, to znamená technicky absolutně jiný level a všichni intonujou, zpívají a jsou schopni napodobovat takovýhle věci. Takže tohle je aktuální francouzská parta a co jsem ještě neřekl, dobývají svět v talentových soutěžích Stand Up Ovation, Americans Got Talent a tak dál, takže Barry Wom. Potom si dáme věc, kterou znáte všichni, Tadou, taky předělávka od nich. Tak já vám tohle malinko vrátím a pak si dáme reklamu a po reklamě Tadou.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože?
2: Servisuje. Himr.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
2: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
6: Himr.cz
7: Karavaning nás prostě baví.
0: Pšt, to byla...
6: Reklama.
1: Jedna jediná.
8: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
7: Dík.

0: Právě počúváš Beat Branch.
1: Přesně tak, a právě posloucháte Beat Branch, živě z Liberecka, ještě jednou, a zdraví vás Jara Čus, ne? Klasiky, Jara Kosigy, dali jsme se na trošku beatboxovou vlnu. No až do 12. si budeme takhle hrát. Tak jo, zatím Čus.

Tak znova připomínám, pokud jsou mezi vámi milovníci nejenom vyzrálých steaků, ale taky i rumu, tak zabít dvě mouchy jednou ranou, rum a steak, tak vás zveme na řízenou degustaci prvotřídních právě rumíčků a vyzrálých steaků. Teď, tento pátek, od 18 hodin, pátek 16.10. Steak Grill Hammer na jezeře, tady na severu, hlavně Liberečáci, máte to kousek, nebo do co nás posloucháte na severu. Nebo vy, co se chystáte na víkend, tak si můžete říct, vemu to tam, ještě je pár nějakých volných místků, ochutnat rozhodně budete moc krokodýla, zebru, pštrosa, soba, bizona a taky japonské wagyu. Spousta rumů a tak dál. Cena kompletní degustace je 2190 korun, my máme dva lístky pro vás, jeden z vás je, získá oba, můžete vyrazit se svým, no necháme to na vás, každopádně soutěž vyhodnotíme ve čtvrtek. A jaký jsou podmínky? Na 720, 600, 811 stačí, když napíšete zprávu, jaký z těch steaků, jestli krokodýla, zebru, pštrosa, soba, bizona nebo japonské wagyu byste nejradši ochutnali, dejte vědět, pište. I'm fired up.

Fire Up. Zdravíme do komoditního chatu, nazdar Parto. Jasně, Mára mě setřel, že nemůžu najít výsledky tady československého DMC, protože to prej nebylo ve starý Bolehlavě, ale v Brandýse nad Labem. No jo, ale to nemění nic na tom, že to nemůžu stejně najít. Gabi píše, chtěl by to tu stěžovací, to všem uvízlým řidičům pomůže. Tyjo, jakože, to je fakt, to je dobrý nápad. Dáme si takzvaný stěžovací song. Když tak se přitom natočte a koukám, byli byste součástí ohromného boomu na sockách, že tahle věc se samozřejmě chytila. A někde v našem komunitním chatu je i choreografie, tak můžete to zastavit v té zácpě a vohulte to a rozjeďte to tam. Loket z okna, trošku namrzne, ale po.

Pane jo. Tohle je parta, která si říká kurio, takový můj osobní objev, hrozně mě to prostě, jsem se namotal, ale venku nová deska, klasiky Jara Kosigy, tahle deska vyšla 24. července a jsou na něm takový příjemný věci, tak pokud vás to baví, tak kurio, psáno curio, no a teď už

Shenzia, Shenzia, přesně tak, taková jako, nevím jestli královna moderního dancehallu, rozhodně princezna, ano. Panejo, půl jedenáctý a úterý 13.10. živě vás zdraví jaro, tohleto je Beat Brunch, klasický Beat Brunch, klasický úterý, zdraví vás Jaro Kosický.

Showdown Radio, máme vás rádi, jo. Tohle algoritmus neumí, ve 12 to taky nebude umět, protože nastupuje britský State of Mind a servírovat ho bude Simons, tak teď se podíváme taky na cca 3 britské věci. Tohle je Sinéad, ne Sinéad O'Connor, ale Sinéad Hartnett, Masego a taky sesterské duo One Jazz. Hnedka potom AJ Tracy, Mabel a uvidíme, co dál.

0: One, two, three, four.
1: Klasiky a klasiky, takhle v úterý ve 10:45. Vyskočil na mě zajímavý tady příspěvek Martina Suchana. Ráno jste zase, myslím, trošku ťukli AI. To téma tady je samozřejmě u nás veliký, protože, jak my říkáme, tohle algoritmus neumí. Už jako máme trošku dost těch plagátů vytvořených AI, prostě, ale řešili jsme to tady, asi se k tomu budeme vracet. Teď ale zajímavý, Martin Suchan udělal forézní analýzu výsledků voleb na Praze. Našel desítky chyb, překlepů a možná i změna zvolených zastupitelů. Nějak mu to nedalo a protáhnul to celý AI, používal k tomu cloud AI, no a dali jí za úkol zpracovat komplexní forenzní audit výsledků všech okrsků na Praze, celý to porovnat, srovnat, no a našel ale nespočet chyb a je tady jako brutální diskuze k tomu lidi, to, tak si to zkuste, že jo, běžte si do té komise počítat ty lísky ručně, blabla, ona to píše, ano, já jsem v té komisi několikrát seděl taky, takže nemusíte se na mě čertit, vím, jaký to je, jenom teď přišli mu tam pár čísel jako už od voka divný, tak to protáhnul AI, která to přes 2 hodiny celý hlídala, myslím, že se zrovna jedná o Prahu 5 a našel tunu nesrovnalostí. Do toho tam jsou další lidi, kteří to zkoušeli i na jiných okrscích a našli taky, tak Bůh ví, jak to vlastně celou dobu bylo. Samozřejmě se dostáváme k tomu, že člověk udělá překlep, holce to furt celý počítá jako růčo, no a pokud někdo sedí do 3 do rána prostě ve škole a musí to tam počítat a počítat, tak občas se asi nějaká chyba ta udělá a do toho píše týpek. No, na mý numerický klávesnici na kompu mi vynechává 7, no, tak třeba můj případ, když jsem posílal tej DPH na finanční úřad, tak se divili a museli si mě zavolat. Problém byl, že v mém telefonním čísle bylo taky číslo 7, tak když jsem to vyplňoval, tak se tam to číslo 7 nějak neukázalo. Takže nějak mě nakonec dopátrali, tak za všechno může numerická klávesnice, prosím vás, tak bacha na to. A teď jedna obří, ale velká klasika, milujeme ji, Tom Misch, De La Soul, It Runs Through Me.

Tak za pár minut je 11. hodina. A my si tady dáme hodně parádní vzpomínku na Mos Defa a jeho debutový album Black on Both Sides, který vyšlo 12. října roku 1999, to znamená včera oslavilo 27 let.

To je taková zajímavost, že většina rapáků se svými solo debity se snaží hnedka od prvních sekund vteřin dokázat, jak skvělí jsou rapáci. No a tady Mos Def v první věci Fear Not Of Man prostě mluví. Tohle je, přátelé, naprostá klasika hip-hopu Black on Both Sides. A už v roce 99 Mos Def rozhodně nebyl žádný jako nováček. Už rok předtím totiž si se nebyl tu vydal s Talib Kvelim legendární desku Black Star. No a tohle to byla jeho solovka, solový debut na labelu Rofkus Records. Na produkci Diamond D, 88 Keys, samozřejmě DJ Premier a taky nebo Ayatollah. No a právě Ayatollah vzal sample z Aretha Franklin, a to konkrétně skladbu One Step Ahead, a postavil na něm jeden z nejikoničtějších beatů celý desky Misfit Booty.

Jenom tak mezi námi děvčaty, samozřejmě moc zde dneska víc možná známější pro některé z vás pod jménem Yasin Bey. Takže dneska tady vzdávám hold jedný z nejzásadnějších hiphopových desek přelomu tisíciletí. 27 let, Black on Both Sides. Pokud vás baví takovýhle koncept rozklíčovávání některých skladeb, tak vás zvuk vysílání, a to v pátek, kdy dáváme páteční samplovačku a právě zahrajeme si nějakou známou bombu, kterou máme rádi. No a k ní právě takhle rozklíčujeme ten sample. Chápu, že třeba nejste úplně hiphopoví posluchači, úplně všichni, ale hiphopová muzika stojí rozhodně právě na samplování. Někdo tomu říká vykrádání. Taky se samozřejmě za ty léta řešilo spousta různých sporů a tak dál. A ještě jednou vás teda zvuk pátečnímu dopolední 9 až 12, Craig Diggin a páteční samplovačka. No a my si teda pojďme dál.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj, já jsem Jero, jsem aktivní umělec, jsem artist. Najdeš mě na platformě Vplay, moje hudba, moje komunita. Co je Vplay? Vplay mi dává možnost nabídnout fanouškům exkluzivní obsah, sám si nastavuju cenu za moji tvorbu a jsem v přímém kontaktu s fans, kteří moji hudbu opravdu podporují. Díky za vás. Jo, a tady o mém dosahu rozhoduje komunita, ne algoritmus. Stahuj apku nebo čekuj web. Vplay.com. Jednoduché Vplay.com.
0: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
0: Dík. Slowdown Radio a Kokoman tě zdraví na mikrofonu.

A budeme to tam šoupat dál samozřejmě a otvíráme druhou hodinku, pardon, už třetí hodinku dnešního dopoledního beatbranče, úterý 13.10. Čus, ne? Two Chainz a Lil Wayne, jo, dobře, Preša. Ukaž Preša. Nebo si dejte další Prešo.

0: posloucháš. Slow down radio. No music. Právě posloucháš.
1: Slow down radio. Slow down radio, samozřejmě posloucháte, kdybyste to náhodou nevěděli, a právě teď posloucháte Clips Rudimental Thunderstorm. Bude to třískat, bude to bouchat.

0: listening to Slow Down Radio.
1: No music. Yeah.
2: Houston, Texas. Nail. Tak teď se přesuneme do Texasu. Houston, Texas.

Tak je v téhle třetí hodince vám dneska připomínám, vy co máte rádi masíčko a rumíky, tak řízená degustace prvostředních rumů a vyzrálých steaků s naším parťákem grill. Hammer.cz, hlavně teda za mě tady liberečáctvo a okolí Ralska, protože grill Hammer se nachází u jezera Hammer, tady u nás na severu, odkud já vlastně vysílám, takže zdravím tady severočeštvo. No ale i kdybyste kdokoliv z vás se vydal na víkend někam a chcete začít s tímhle, tak co teď Tomáš aktuálně říkal na jejich sociálních sítích, tak posledních pár lístků je potřeba si koupit rezervaci. Teď myslím, že ještě dneska, možná i zítra za zvýhodněných asi 1900, jinak na místě potom skoro 2200 korun. A my máme pro vás tyhle ty lístky dva, takže 4400 ušetřený a příjemně strávený čas v krásné restauraci v krásné přírodě tady Ralska, kousek od pramene řeku Ploučnice a právě i kousek přímo od jezera Hammer, tak doporučuju, je to velmi jednoduchý, kdo to ještě neslyšel, tak na 720 600 811 stačí napsat, který z těch steaků byste rádi ochutnali, vy stejně ochutnáte všechny, pokud tam půjdete, tak krokodýl, zebra, pštros, sob, bizon, anebo originál japonské wagyu. Jukněte na grillhammer.cz a mají tam spoustu zajímavých akcí. Pokud máte rádi třeba tataráky a tak dále, tak si můžete vychytat i další akce právě typu věnovaný tatarákům a tak dále. No aby těch soutěží nebylo málo, tak už vám můžu předslíbit a zase obráceně, to bude spíš asi pro pražský, kdo by se chtěl podívat na projekci v Lucerna kinu na Wool Train, tak už tenhle pátek v 8:30 a i pro vás budeme mít nějaký lístky, tak dávejte bacha. You better.

0: Tahle věc se jmenuje Trumpet Man, jak jinak. Na produkci U3 Beats a pro velký úspěch si dáme teda ještě jednu.
1: Wow.
0: Habibi, jala, jala. Já už za chvilku, za půl hoďky ani ne, budu mít chalas, bude hotovo. Před náma třeba ale taky ještě HLS, nebo Roy Davis, Pivon Everett, Ebo Tyler, Goods. Uvidíme, co všechno stihneme. My jsme Slowdown Radio.

Tak trošku jsme switchli zase do jiných rytmů, ale my prostě můžeme 11:40 minut. Roy Davis Jr. a Pivon Everett, Gabriel. Jinak je tady úterý, to znamená ve 12 British State of Mind, respektive britský State of Mind s Simoncem, ve 13:00 vrtulník Michaelový, ve 14:00 Base Time. No a další program najdete na našem webu slowdownradio.cz. Mimochodem, milovníci skateboardingu, tak dneska Grind Time třeba a další a další a další.

0: Skvělá uhoupaná věc, už je relativně stará. Taky proto skvěle zapadá do klasik dnešních úterý. Tohle je rok 1996, přátelé, září, Roy Davis Jr. a Pavon Everett Gabriel. Možná někdo máte na vinilu.
1: Jaro Kosiga, to je taky slovenské skoro, tak znie to tak.
2: Now, in San Francisco, it's a different story.

No, deska, která potom vyšla o 10 let, dále rok 2009, taková kompilace, která se jmenuje Summer Sessions. M Records. Jsou tam takovýhle příjemný skladbičky. Tady ta se jmenuje O Mama Mama.

Tak už se opravdu blížíme k britskému State of Mind, ale ještě předtím. Roy Davis Jr. ještě jednou a tentokrát věc, která se jmenuje About Love v zajímavém remixu od Jaden Thompson.

tak a víc už tam toho dneska nenacpu. Takováhle byla dnešní 3 hodinka úterního beat brunche klasiky Jereko Sigi. Já se na vás samozřejmě těším. Buď dneska ve 14.00 s pořadem Bass Time, a nebo zítra mezi 9 a 12 klasicky dopoledne. Zítra teda opět ve znamení Brit brunche, to znamená, budu servírovat zvuky britské v žánrově, tak jak to máme rádi, odsaz pocať. No a pokud máte rádi ten britský zvuk, tak se tady samozřejmě taky dobře, protože už teď ve 12 Simons vás provede svojí hodinkou britský State of Mind. Mějte se fajn a čus jo.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a více info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.
4: Britský state of mind on slow down radio.
5: It's that big and dirty stinking Britský state of mind on slow down radio.
4: Britský state of mind on slow down radio.
6: I do my thing in DMC UK. Don't give a fuck, y'all very foes all day. Yo.

0: Lidský state of mind.
1: Pšt, reklama.
2: Jedna jediná.
3: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
1: Pšt.
4: To byla
1: reklama.
2: Jedna jediná.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
6: Dík.
3: Právě posloucháš Slowdown Radio.
6: Slowdown
5: Radio. Everything's ready here on the dark side of the moon. Oh yeah, yeah, yeah. Eeny, meeny, miny, moe, ciao, ahoy, vám všem.

Oh, to si píš. I need your body, páš dneska jeden bez podprsenky. Nem, zjistěte si to. Ano, úterý 13. října 2026.

0: Tento týden na Facebooku, na sociálních sítích nový for Hlína na prsou. Znáte, ne? Tak to je prolíží ten krásný a pěkně vyvedený rentgen a říká, no, paní, tak bych doporučil hlínu na prsou.
1: A to mi jako nějak pomůže.
0: Ne, ale zvykejte si. Tak hezký úterní 13. říjen.

co sledujete pravidelně, tak cítíte v tom nějakou zamilovanost do této písně. Z mé strany ano, je to tak, baví mi to Colonel Sissy Carter a Holding Back. Bomba týdne už nějaký ten týden na nazad. Tak dneska je den bez podprdy, den bez podprsenky, tedy oficiální. Teda nevím, proč s tímhletím někdo přijde v říjnu. Jako když jsem žena, nebo samozřejmě i trošku víc nabušený pán, veme dneska jako, neveme podprdu a na to máme tričko, košily, mikinu nebo šaty, na to svetr, že jo, doví co, kostýmek, tak co z toho máme, čeče, leti? Proč to není třeba v červenci? Ještě možná v rámci babího léta, ale teď bez podprdy to objeví jenom ti, kteří budou připuštění blíž. Pardon. Tak svítí slunce, aura a

pop, music, dance, občas kámo i rock and roll. No a ještě mám jeden rap. Tomu dnešnímu dní pod prdy, bez pod prdy. Já až potom.

Ola Sunshine a Ogra. Ora ve světě podle mě. Show podle Michaela pro dnešní úterý den. Dneska den bez podprsenky, to jste slyšeli už v původu. Možná se o toho, okolo toho dneska ještě potřu. Škoda tady není Jirka Čížek, ten přijde zítra se svým zamyšlením a soutěží o lupeny na 17. listopadu Lucerny. Ten by si jako určitě tohleto téma užil s noblesou, že je mu vlastní. To byla trošku taneční na jazzla, taková velmi zvláštní věc. Ještě pro vás mám vás spoustu muziky, co má Shine. Například Rick James už za chvíli. Jeho give it to me, baby, baby. Ale slíbil jsem ten repík k dnešnímu dni. Ano, 60 fórů, 60 nebo to ne, asi 50 repů, 50 slok ke každému dni. Končí to v neděli, kdy končí crowdfundingová sbírka na Runway Party 2026, Cvok House. Natočíme to, sbírka vypadá velmi dobře, ale ještě tam něco chybí, tak se na to podívejte, najděte na startovači Cvok House. No a k dnešnímu dni 13. října bez podprsenky má den bez podprdy, správný chlapy baví. Vzpomínka, jak ve škole jsme byli velmi hraví. Jo, vzpomínáte, chlapci, ale hlavně i vy děvčata, který jste nám to zazlívali, jak jsme nenápadně zakopli, upadli a chytili se za ně. Berte to za.

babe. Slyšeli jste už moji novou pecku, tedy v podstatě je to zatím jako demáč, ale... Dámy a pánové, chlapci a děvčata, jste tam, kde máte být. Já jsem vrtulník Michael B, tak nechte to takto být. Mám pro vás svý punk rap, velkolepej beat. Ať zůstanou tu všichni svý, freedom nechte žít. Don't stop the feeling, yo. Don't stop the good. Don't stop the freedom. Klidně in Hollywood. Don't stop the feel. Don't stop the good. Don't stop the free. No hate is good. Yeah.

0: head is good, bude ti zas good. Good, good, good, good. Tak co mi na to?
1: Osudová přitažlivost, záležitost, důležitost. Freedom 37. 17. listopad 2026, velký sál Pražské Lucerny. Clap your hands, everybody. Yeah. If you got what it takes.
0: Everybody clap your hands and stop the fucking beat, yo. No jasně. 17. listopad letos ve znamení Pražského výběru, Báry Basikové, Matěj Ruperta, Ondřej Rumlám, Jany Uriel Kratochvílové a i Michael V. a jeho nového projektu. Slyšeli jste.

Inka, Grandmaster Flash, Chris 5, nebo Afrika Bambata, samozřejmě i Curtis Blow. Blow job, yeah. The Breaks. Ve světě podle mě, to je show podle Michaela. Zvolníme tempo, je půl, druhé nebo páté, podle toho, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu dnešního, už kolikátého, 107. show podle Michaela. Zítra opět s Jirkou Čiškem, připomínám okolo půl, tedy po půl, jeho zamyšlení a soutěž o lupeny na 17. listopad do Lucerny. No, teď si zvolníme, jak jsem říkal, tempičko, dáme ploužáček a vzpomnu také na tom, kdo má dneska narozeniny. Tak dneska slaví narozeniny Václav Upír Krejčí, Vašku, jo, ozvu se, máme mezi sebou nějaký resty, nebo vyřídíme to. A rok 1925 se narodil Lenny Bruce. Stand-up komik, jeden z těch největších. Oni ovšem na Wikipedii píší, že to byl satirik, že on byl fakt hustej. Hej, jak se vrátil z války, z vojny, tak šel do New Yorku dělat stand-up komedii a byl hustej, říkal věci, byl obscénní a dokonce byl vyvržen z té party celých těch, já nevím kolika, to byly stovky těch stand-up komiků v New Yorku té doby a byla mu odebrána licence na vystupování právě po New Yorku a po smrti někdy v roce 2003 se mu za to po smrti omluvil new yorkský guvernér George Pataki, ale co mu to bylo platný, že jo? Umřel na předávkování ve 40 letech, ale rozhodně byl hustej, dával ty věci jako na pravou míru, říkal, jak se věci mají. Dneska by to bylo potřeba, já pořád jsem v tomhle tom ještě posera, netroufnu se na to, ale když mi nic nezbyde, tak se do toho pustím. Nakonec i na mém YouTube kanálu, původně Victory Show, teď je to Vrtulník Michaelový, tak jsem měl někdy před těma 4-5 lety pár takových vystoupení, který hraničil jako s takovým jako kritikou společnosti. No, jako vidíme, jak to půjde dál. Teď zvolníme tempo, jak jsem řekl, Listen Ten Fact. Oh, yes, listening to only the best internet radio station in the world. Cože? No, the universe. No jo, to víš, jo. Tak zdravíme do vesmíru a posílám moji oblíbenou uvolňovačku. To je Howard Hewitt. I can tell you why. Tak mi řekni, proč máš na sobě dneska podprsenku. To mi vysvětli, jo? A proto, jo.

jestli to mi každý den, na každý přední den od pondělí do pátku mezi 13. a 14. nebo odpoledne mezi 16. a 17. Show podle Michaela. To byl Howard Hewitt a jdeme dál. Hele, ty tjuk, jo, rozejbáme ty těla, viď. Dneska navíc se koholky bez podprdy, dneska je den bez podprsenky, tak si to užijte. Ba, že zima, tak holky si to moc neužijou, viď, ale pánové, zase na kukačku, to je něco par excellence. Looking back on when I was a little nappy headed for. Yeah, Stevie Wonder, I wish.

je na čase se zase zarepovat. Kdybyste chtěli psát, už dávno ne, 3 jedničky 50, taky tam chodili dopisy pro mě, do České televize, Jindřiška, že jo, 16, nebo tak nějak to bylo. To je ale prostě někdy v druhé půlce, nebo ke konci 80. let, ještě tak rok před revolucí, už jsem tam jako něco dělal. Jo, ale pozor, sice pod taktovku SSM, ale byl jsem stejně zlobeč, s čopánkem, tedy s copánkem pro ty tupější, zlobil jsem jak panic, tedy jak nepanic. Pojďme repovat. Missy Elliott, Work It. Oh, yeah, DJ Mike V, oh yeah, tam, kde máte být, dneska po 100.

0: Aha. Kdo je teď hodně pozorný posluchač a má trošku zmáklý rapový party, tak tam teď byla taková malá ukázečka, takový sample. Hey ladies!
1: Yeah, jsme si jeli.
0: Jo, my si jeli, díky moc, work it. Tak hey ladies, ještě jenom vás připomínám, jestli někdo z vás nahoru zná tuhletu pecku a kdo ji napsal, kdo ji repoval, kdo ji nahrál, napište na show podle Michaela Zavináč Slowdown Radio a vyhrajete slíbené lupené na Lucernu. To je jen tak mimochodem taková bonusová soutěž, že mi to teď napadlo. Takže ještě jednou se ptám, kdože hrál pecku Hey Ladies? Čau, ahoj vám všem na FM.
2: Michael.

0: Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co máš rád, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.
1: Pšt, reklama.
2: Jedna jediná.
3: Ahoj, já jsem Fanda. Jo, jsem aktivní fanoušek hudby. Chodím na koncerty a podporuji umělce napřímo, na Vplay. Co je Vplay? Tady si sám vybírám, komu dám svý peníze a díky exkluzivnímu obsahu jsem blíž svým oblíbeným umělcům a podporuji jejich talent, ne algoritmus. Vplay, platforma bez prostředníků. Stahuj apku nebo čekuj web. Vplay.com, psáno jednoduché V, I, play.com.
1: Pšt, reklama.
4: Reklama.
2: Jedna jediná.

Oh yeah, that's right. 14. hodina nám odbyla a u nás na Slowdown rádiu a právě teď začíná Bass Time s pořadovým číslem, tedy 11. Za mikrofonem vás velmi mile rád zdraví Jaro Kosíga a také autor našeho pořadu, náš kurátor Matěj Grulich. Cože nás tedy dneska čeká? Na co se podíváme? No tak jukneme se na hiphopový styl, kde basa hraje opravdu, ale opravdu důležitou roli. Když zavřete oči a představíte si jména jako Warren G, Snoop Dogg, Dr. Dre, co se vám vybaví? Přesně tak, to je G-Funk styl, který v 90. ovládl nejen celou Kalifornii, ale taky celý Spojený státy a postupně tedy celý svět. Jdeme na to, Bass Time 11, G-Funk právě teď a tady.

0: Dog, možná to znáte jako, že jo, Snoop Doggy Dog, no nic, od Majku vás zdraví, Jaro Kosíga. BaseTime se nám rozjel dnešní 11. díl, my jsme stoupili do druhé dekády a než se spojíme dneska, a já vím, že to slovo nesmím s ním moc plejtvat, ale exkluzivně s naším kurátorem, s kterým si budeme dneska velmi výjimečně povídat a vy ho taky uslyšíte, tak než se tady podíváme přímo na G-Funk, řekneme si, kde jsou kořeny toho stylu. A proč právě G-Funk? G v názvu neodkazuje na strunu, to možná si můžeme zeptat toho Matěje za chvilku, ale poměrně logicky na gangster, tedy na gangsterský život, prodej drog, pouliční přestřelky, bitky, které byly v době vzniku v kalifornském ghettu na absolutně denním pořádku. Ale celý název má i další rozměr. G-Funk odkazuje na takzvaný P-Funk. O co jde? V 60. a 70. letech byly v USA dva proudy groovové hudby, které udávaly směr. První z nich byl styl, který přes svou přirozenou divokost odkazoval na náboženský gospel. A jejímž hlavním představitelem byl JB, tedy James Brown. Druhý směr, pro nás důležitější, navazoval na tvorbu Jimiho Hendrixe, ale zabalený v takovém hávu groovu, psychedelie a tuny drog, jak jinak. Hlavním představitelem George Clinton se svojí kapelou Parliament Funkadelic v čele s basistou Bootsy Collinsem. Ano, s tím Bootsy Collinsem, který hostoval na skladbě One Day, kterou hrajeme a už je nasazená v našem vysílání. Talentovaného slovenského basisty Arona Hotka, kterého rádi moc pouštíme. A logicky, jelikož se kapela jmenovala Parliament, její styl se jmenoval P-Funk, ale samozřejmě nebyl to jediný vliv. Za všechny další si pustíme Funky Worm od Ohio Players, ze které Dre přenesl od G-Funku typickým pisklavým synťákovým zvukem. A také si pustíme pár P-Funkových skladeb a určitě uslyšíte další skladby Dreho. Ale mnohem dřív, než si tohle všechno pustíme, tak vítám a rádi uslyšíme nejenom basu, ale hlas, ano, Matěj Grolicha. Matěj, čůzne.
1: Ahoj, jak se vede?
0: No jo, vejde se dobře, právě nám probíhá BaseTime, a tak jsme tě chtěli takhle pozdravit a vlastně do té druhé dekády vstoupit takhle společně, aspoň na dálku, když ne v jednom studiu, tak protože dnešní doba nám to umožňuje, tak jedeme živě a konečně tedy Matěj Grulich, tvůrce pořadu BaseTime. Tak Matěj, vstoupili jsme tady do druhé dekády a to skvělým tématem, to je G-Funk. Co nás čeká dneska hudebně?
1: Tak já jsem původně z toho chtěl udělat jeden díl a jak jsem si furt jako říkal, tohle by bylo k tomu ještě dobrý a tohle by k tomu bylo dobrý napsat a tady to by měli lidi vidět, tak jsem najednou zjistil, že už jsem skoro na 2 hodinách. Takže jsem to rozdělil na 2 části. Ta první se bude věnovat takovým těm zaprvé zdrojům, ze kterých ten G-Funk čerpal, to znamená ten Parliament, Ohio Players, Bootsy Collins, další jsem tam jako úplně nedal, zase aby jsme se vešli. A pak těm úplně raným začátkům, to znamená, jak se potkal Dr. Dre se Snoop Doggem, jak vlastně vytvořili úplně nejznámější The Chronics, který vlastně zněl úplně jako hip-hop. Jo, to byl jako jedna z velmi jako signifikantních desek, který vůbec jako v celém hip-hopu, nejenom G-Funku byly. Jak se pak rozešli, zase šli každý trošku jiným směrem a v druhé části si pak řekneme hlavně teda o tom, na jaký nástroje se nahrávali, kdo nahrál ty nejznámější basy G-Funkový, T-Money, třeba takovej chlápek, který nahrál vlastně alba od Warren G. Pak tam byl Colin Wolfe, který právě nahrál The Chronics a pak tam v pozdějších letech se ještě do G-Funku objevuje basista a producent Eliziondo, který pak dělal pro Enemyho, jsem si vzpomněl na tebe, jak jsem řekl Enemyho, Eminemovi dělal produkci a taky nahrával basy. Tak.
0: Super.
1: Takže to nás čeká v dalších těch následujících dílech,
0: ale třeba kdyby náhodou někdo neslyšel, tak jenom tak jako zhruba ve zkratce, je tohle v období jako něčem specifický, co se týká nástrojů? Dělalo se něco se samotnýma kytarama?
1: Hlavně, nebo... Hlavně to byly jako v podstatě první styl, kde se výrazněji používaly nástroje před těma samplema. Jo. Předtím byl ten boom, předtím, že jo, byl ještě v takový ty Afrika Bambata, který jeli čistě synťáky, ale takový jako hodně elektronický, hodně syrový to bylo, nebylo to jako moc hudební. Pak přišly hodně samply, boom bap 90-kovej, který taky sémo támo se tam dohrál nějaký nástroj, ale víceméně moc ne. Jednak to bylo drahý, tak nebyly studia, no a v podstatě G-Funk je první styl, kde se hodně věcí nahrávalo naživo, respektive jako taky přes synťáky, ale už to byl jako hudební styl a ty samply, které tam byly, tak buď to často sloužily jako inspirace, byly přehrávaný, anebo byly jen takový jako doplňkový, aby spíš jako navodili atmosféru, ale nebyly tím nosným tématem moc.
0: Mezi beatmakery jsou samozřejmě oslavovaná producentský jména, ale díky osvětě pořadu Basstime by byl možná na čase trošku víc oslavovat teda jména, který tady zazněl před chvilkou. Bootsy Collins, to znamená, to je vlastně jeden z těch polobohů, díky němuž ty basy asi znějí tak, jak jsou a měl by být postaven asi trošku víc nebo minimálně stejně vedle, jako jsou samotní beatmakeri, je to tak?
1: No to určitě, ale zrovna říkám, Bootsy Collins tady sloužil jako inspirace čistě. Jo, až teprve později určitě nahrál nějaký věc, on toho nahrál takový kvanta, hostoval na spoustě věcech, že žádnou se zase jako konkrétně nehrál G-funkovou basu, ale určitě nějakou bude mít. Jestli někdo znáte, tak nám napište do chatu.
0: Tak nám ji napište. Já to právě myslel tím, že ta inspirace mnohdy může být jako třeba víc než pak ta samotná tvorba, že jo? Když se na ně takhle jako vzpomene prostě, tak vlastně díky tomuhle pánovi. A tohle by si třeba mohli naši posluchači dneska trošku jako odníst i jako víc oslavovat jméno těch basových hráčů a proto je tady pořad Basstime. No a co ty a G-Funk, máš to rád jako samotný hráč? Je tam nějaký jako specifikum pro tebe?
1: Já to miluju. Žádný extra specifikum tam ne, naopak, jako mi přijde, že i třeba, ano, je to easy a můžeš tam v klidu soustředit na to, aby to prostě mělo tu šťávu, ten groove. Jo, ty linky nejsou nějak extrémně složitý, jsou zajímavý, nebo jako nejsou nějak, jak to říct, aranžersky složitý, jasně. Že prostě u toho P-funku tam jako se to často mění, že jo, tak oni udělají nějaký break. U toho G-funku to moc není, tam se většinou jede jedna linka, dvě linky a ty se jedou celou skladbu.
0: Super.
1: Takže ideální pro učení pro začátečníky.
0: Tak, kdo jste na sociálních sítích, tak se můžete podívat na náš Instagram. Konečně jsme tě viděli v rámci proma a je tam moment, kdy ty teda hraješ jednu z takhle zásadních G-funkových basových linek, je tak?
1: Ano, ano, ano.
0: Takže jukněte na náš Instagram, uvidíte samotného Matěje Grulicha v akci Matěj G. Grulich Funk. Máme tam to G. Co samotná nota G? Jak moc je hraná v G-Funku?
1: Většinou se používá v tom, pokud je tam nějaký slepovací prvek, jako zrovna jak jsem nahrával to Regulate od Warren G., tak je tam jedno takový trhnutí na té struně, tak To se většinou používá na D nebo na G struně, to znamená takový ten kontrast toho hlubokého tónu a ostrýho tónu, a nebo pak na nějakou vyhrávku. Jo.
0: No super, no tak jo, tak se posuneme dál. Atomic Dog byla první věc od George Clintona. Čekají nás další věci z alba Mothership Connection. Věc, ta má tak divoký název, dokážeš ho vyndat z hlavy, nebo to mám zkusit přečíst? Super
1: Grooveistic
0: Prosy Function Extinction.
1: Tak.
0: Tak zhruba.
1: Já ti věřím.
0: Ty mi věříš. Pak tam bude Dr. Funkstein, Flashlight a Funky Worm. Tohle nás čeká teď v následujících minutách, tak si to užijte. Potom se podíváme trošku na dějiny a pojedeme dál v dnešním Basstime s pořadovým číslem 11. Matěj, moc krát děkujeme, no a těšíme se zase třeba příští týden.
1: Určitě, zavoláme se zase.
0: To výborně.
1: Mějte se hezky.
0: Měj se krásně, čau.

Právě posloucháte Base Time s pořadovým číslem 11. Za Mikem vás zdraví Jaro Kosík a před chvilkou i tvůrce samotného pořadu, autor Matěj Grulich. No a než se podíváme tady do historie G-Funku a do jeho dějin, hodím vám takovou kvízovku. Víte, co znamená číslo 213, 213 v rámci samotného G-Funku? Tak můžete přemýšlet právě teď a tady. No a my se posuneme dál v této zásadní desce Mothership Connection.

0: Dr. Funkenstein, až takovým tím gremlinním zvukem, co? To by se dalo taky napodobit. Posloucháte Basetime s pořadovým číslem 11, věnovaný G-Funku. A ještě vás chvilinku nechám přemýšlet, co teda znamená 213, a mezi tím se necháme pozdravit od Arona.
1: Právě počúvám Basetime na Slowdown Radio, váš Aaron Hodr.
0: Wow, děkujeme, Arone. No a společně s Aaronem si můžeme dát Flashlight. A už za chvilku se podíváme do historie G-Funku. Stay tuned.

Velmi výrazná basová linka, jak jinak, když posloucháte Bass Time. A to s pořadovým číslem 11. My jsme vstoupili do druhé dekády a tento díl je rozdělen na dvě části, takže i ve 12. se budeme věnovat G-funku. A než se pustíme do těch samotných dějin, kdy se začaly psát, jaký jsou jeho nejznámější představitelé a co třeba znamenala formace 2-1-3, 2-1-3, tak ještě v poslední věci vás nechám přemýšlet a pak už na to skočíme. She's here, Mr. Johnson. Thank you very much. Máme jednoho funky červíčka. Funky Worm. So, come like this. Alba Pleža.

0: Music, no life. Slow down.
1: No a není už do historie, hurá, do historie G-Funku. Jeho dějiny se začaly psát. Jeho nejznámější představitelé, kteří se sformovali dodnes, nepříliš známé formace 213, tedy 213. 213 byla volačka na Long Beach v Kalifornii, tak kdo jste typoval nebo jste věděl, tak klobouk dolů. Možná by býval Snoop měl raději volačku plus 420, ale to už by byla jiná story. Je to zkrátka a dobře 213. No a tyto představitelé, by Snoop Dogg, jeho dva bratranci Nate Dogg a Lil Half Dead, který projekt brzy opouští, a samozřejmě kamarád Warren G. Ten měl na starosti produkci. Společně vydávají demo Sand Ides in the LBC. To se dostává do rukou Dre. Píše se rok 1991 a Dre se snaží najít náhradu za rozhádané NWA. Navíc experimentuje se zvukem podobným G-funku. Spolupráce dopadla nad očekávání a světlo světla spatřuje jedno z nejznámějších hiphopových alb The Chronics. Kromě zmíněné čtveřice na albu spolupracují ještě The Dog Pound, tedy Corrupt a producent Das Dillinger. A brzy následují další hity. Těmi největšími se s vámi, než se s vámi rozloučíme, tak v druhém dalším G-funkovém díle, tedy pecky především na basisty a producenty, kteří měli na svědomí ty nejlepší bass lines. Já tady s vámi ještě chvilku budu, protože nás čeká 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 věcí. A co se týče informací a historie, tak je to opravdu pro dnešek všechno. Teď už to bude hlavně o muzice. Dáme si první demo 213.

0: Právě posloucháš Slow Down Radio.
1: No music, no life.
0: Slow Down
2: Radio.
3: Just hit the corner store, you know what I'm looking for, Saint I.
4: 2-1-3, Run Up a jediný a pozdější album The Hard Way. Tohle je historie G-Funku v pořadu Bass Time.

Z desky Doggy Style, nikdo jiný než Snoop Dogg, Ain't No Fun. No, my jsme si řekli trošku historie G-Funku v rámci dnešního Bass Timeu s pořadovým číslem 11, že jeho dějiny se začaly psát asi nejznámějšími tedy představiteli pro nás, a to ve formaci 213-213, což byla volačka na Long Beach, Kalifornia, tedy LBC. Nikdo jiný než Snoop Dogg, nebo taky bratranci Nate Dogg a Lil Half Dead. Později taky Warren G. No a samozřejmě Dr. Dre, kterýho si pustíme

0: No music, no life.
1: Station that plays only platinum hits, W Balls.
2: A my jsme na sklonku prvního dílu, kde jsme si představili G-Funk jako styl, jako samotný a takový. A v příštím díle se podíváme, kam se rozvinul a především, kdo přesně nahrával basy. A taky třeba spojitost se samotným GTA, zatímco v dnešní době vychází GTA 6, jestli se nepletu, tak někteří z vás můžete zaspomínat na GTA 3, San Andreas, kde měl G-Funk neskutečný zářez. Kdo to měl na starost, kdo zatím stál, to si povíme v druhém díle příště, protože všechno se nám sem nevejde.

0: 94 FM on your dial.
1: Pšt, reklama.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
5: Himr.servis.cz.
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karádo.
5: Himr.servis.cz.
8: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
9: To byla...
1: Reklama.
8: Reklama.
1: Pro tebe.
9: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
9: Ne, pro tebe.
8: Dík.

0: State of Mind on Slow Down Radio.
1: Britsky's State of Mind on Slow Down Radio.
2: I do my thing in DNC UK. Don't give a fuck, yo, Barry Foles all day.
3: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britský State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12.00 přesně.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík.
5: Hey, this is Kennedy of the Kennedy Administration and you're listening to Slow Down Radio.
2: Slow Down
4: Radio.
6: Everything's ready here on the dark side.
7: Oh, yeah, yeah, yeah. Eeny, meeny, miny, moe, chow, oi, bong, shim.

What to sip? Is that a problem that I can't fix? Yeah. I need your body, bob. Až dneska jeden bez podprsenky. Nem, zjistěte si to. Ano, úterý 13. října 2026.

0: týden na Facebooku, na sociálních sítích Novej Fór, Hlína na prsou. Znáte, ne? Jak? Tak to prolíží ten krásný, pěkně vyvedený rentgen a říká, no, paní, tak bych doporučil Hlínu na prsou.
1: A to mi jako nějak pomůže.
0: Ne, ale zvykejte si. Tak hezký úterní

CC Carter Holding Back. A vy, co sledujete pravidelně, tak cítíte v tom nějakou zamilovanost do této písně. Z mé strany ano, je to tak. Baví mi to Colonel CC Carter a Holding Back. Bomba týdne už nějaký ten týden nazad. Tak dneska je den bez podprdy, den bez podprsenky, tedy oficiální. Teda nevím, proč s tímhletím někdo přijde v říjnu. Jako když si má žena, nebo samozřejmě i trošku víc nabušený pán, veme dneska jako, neveme podprdu a na to máme tričko, košily, mikinu nebo šaty, na to svetr, že jo, doví co, kostýmek, tak co z toho máme, čeče, leti? Proč to není třeba v červenci? Ještě možná v rámci babího léta, ale teď bez podprdy to objeví jenom ti, kteří budou připuštění blíž. Pardon. Tak svítí slunce, aura a la slunce a sunshine. Oh yes, don't stop the funky. Dance music and many, many more. Rap, funk, R&B and soul. Pop music, dance. Občas kámo i rock and roll. No, a ještě mám jeden rap. Tomu dnešnímu dní podprdy, bez podprdy. Sunshine. Až potom.

Sunshine a Aura. Aura, to je světě podle mě. A show pana Michaela pro dnešní úterý den. Dneska den bez podprsenky, to jste slyšeli už v původu. Možná se o toho, okolo toho dneska ještě otřu. Škoda tady není Jirka Čížek, ten přijde zítra se svým zamyšlením a soutěží o lupeny na 17. listopadu Lucerny. Ten by si jako určitě tohleto téma užil s Noblesou, že je mu vlastní. To byla trošku taneční na jazzla, taková velmi zvláštní věc. Ještě pro vás mám spoustu muziky, co máš hájen. Například Rick James už za chvíli. Jeho give it to me, baby, baby. Ale slíbil jsem ten repík k dnešnímu dni. Ano, 60 fórů, 60 nebo to ne, asi 50 repů, 50 slok ke každému dni. Končí to v neděli, kdy končí crowdfundingová sbírka na Runway Party 2026, Cvok House. Natočíme to, sbírka vypadá velmi dobře, ale ještě tam něco chybí, tak se na to podívejte, najděte na startovači Cvok House. No a k dnešnímu dni 13. října bez podprsenky mám. Den bez podprdy, správný chlapy baví. Vzpomínka, jak ve škole jsme byli velmi hraví. Jo, vzpomínáte, chlapci, ale hlavně i vy děvčata, který jste nám to zazlívali, jak jsme nenápadně zakopli, upadli a chytili se za ně. Berte to z rezervu.

Babe. Slyšeli jste už moji novou pecku? Tedy v podstatě je to zatím jako demáč, ale... Dámy a pánové, chlapci a děvčata, jste tam, kde máte být. Já jsem vrtulník Michael B, tak nechte to takto být. Mám pro vás svý punk rap, velkolepej být. Ať zůstanou tu všichni svý, freedom nechte žít.

0: Head is good, bude ti zas good. Good, good, good, good. Tak co mi na to?
1: Osudová přitažlivost, záležitost, důležitost. Freedom 37. 17. listopad 2026, velký sál Pražské Lucerny.
2: Clap your hands, everybody.
0: Yeah.
2: You got what it takes.
0: Everybody clap your hands and stop the fucking beat, yo. No jasně. 17. listopad letos ve znamení Pražského výběru, Báry Basikové, Matěje Ruperta, Ondřeje Rumlám, Jany Uriel Kratochvílové a i Michaela V a jeho nového projektu. Slyšeli jste.

Afrika Bambaataa, tam samozřejmě i Curtis Blow. Blow job, yeah. The Breaks. Ve světě podle mě, to je show podle Michaela. Zvolníme tempo, je půl, druhé nebo páté, podle toho, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu dnešního, už kolikátého, 107. show podle Michaela. Zítra opět s Jirkou Čížkem, připomínám okolo půl, tedy po půl, jeho zamyšlení a soutěž Olupeny na 17. listopadu do Lucerny. No, teď si zvolníme, jak jsem říkal, tempičku, dáme plužáček a vzpomnu také na tom, kdo má dneska narozeniny. Tak dneska slaví narozeniny Václav Upír Krejčí, Vašku, jo, ozvu se, máme mezi sebou nějaký resty, nebo vyřídíme to. A rok 1925 se narodil Lenny Bruce. Stand-up komik, jeden z těch největších. Oni ovšem na Wikipedii píší, že to byl satirik, že on byl fakt hustej. Hej, jak se vrátil z války, z vojny, tak šel do New Yorku dělat stand-up komedii a byl hustej, říkal věci, byl obscénní a dokonce byl vyvržen z té party celých těch, já nevím kolika, to byly stovky těch stand-up komiků v New Yorku té doby a byla mu odebrána licence na vystupování právě po New Yorku a po smrti někdy v roce 2003 se mu za to po smrti omluvil New Yorkský guvernér George Pataki, ale co mu to bylo platný, že jo? Umřel na předávkování ve 40 letech, ale rozhodně byl hustej, dával ty věci jako na pravou míru, říkal, jak se věci mají. Dneska by to bylo potřeba, já pořád jsem v tomhletom ještě posera, netroufnu se na to, ale když mi nic nezbyde, tak se do toho pustím. Nakonec i na mém YouTube kanálu, původně Victory Show, teď je to Vrtulník Michaelový, tak jsem měl někdy před těma 4-5 lety pár takových vystoupení, které hraničil jako s takovým jako kritikou společnosti. No, jako vidíme, jak to půjde dál. Teď zvolníme tempo, jak jsem řekl, Decent and Fact. Oh, yes, you're listening to only the best internet radio station in the world. Cože? No, the universe. No jo, to víš, jo. Tak zdravíme do vesmíru a posílám moji oblíbenou uvolňovačku. To je Howard Hewitt. I can tell you why. Tak mi řekni, proč máš na sobě dneska podprsenku. To mi vysvětli, jo? A proto, jo.

od pondělí do pátku mezi 13. a 14. nebo odpoledne mezi 16. a 17. Show podle Michaela. To byl Howard Hewitt a jdeme dál. Hele, ty tjuk, jo, rozejbáme ty těla, viď. Dneska navíc se koholky bez podprdy, dneska je den bez podprsenky, tak si to užijte. Ba, že zima, tak holky si to moc neužijou, viď, ale pánové,

Je na čase se zase zarepovat. Kdybyste chtěli psát, už dávno ne, 3 jedničky 50, taky tam chodili dopisy pro mě do České televize. Jindřiška, že jo, 16, nebo tak nějak to bylo. To je ale prostě někdy v druhé půlce nebo ke konci 80. let. Ještě tak rok před revolucí už jsem tam jako něco dělal. Jo, ale pozor, sice pod taktovku SSM, ale byl jsem stejně zlobeč. S čopánkem, tedy s copánkem pro ty tupější. Zlobil jsem jak panic, tedy jak nepanic. Pojďme repovat. Missy Elliott, Work It. Oh yeah, DJ Mike V. Oh yeah, tam, kde máte být. Dneska

0: Aha. Kdo je teď hodně pozorný posluchač a má trošku zmáklý rapový party, tak tam teď byla taková malá ukázečka, takový sample. Hey ladies!
1: Yeah, s Missy Elliott.
0: Ano, Missy Elliott, díky moc, work it. Tak hey ladies, ještě jenom připomínám, jestli někdo z vás náhodou zná tuhletu pecku a kdo jí napsal, kdo ji repoval, kdo ji nahrál, napište na show podle Michaela Zavináč Slowdown Radio a vyhrajete slíbené lupené na Lucernu. To je jen tak mimochodem taková bonusová soutěž, že mi to teď napadlo. Takže ještě jednou se ptám, kdože hrál pecku hey ladies? Čau, ahoj vám všem na FM.
2: Michael

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co máš rád, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.
0: U nás na Slowdown Rádiu.
2: FaceTime.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

0: Crime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Crime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

0: Reklama.
1: Reklama.
2: Ahoj, brajlouni. Slepejši. Slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
4: To byla
0: reklama.
1: Reklama.
0: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
0: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Dík.

0: Tak jo, je úterý krátce 18 hodin a to znamená na Slowdown Radio jenom jediné. Začíná další Grime Time pořad den o skateboardingu. Od mikrofonu vás zdraví DJ Puvas a
1: Patrik Gabriel, zdravím.
0: Takže zdravíme všude tam, ať už jste doma, na cestě z práce, jste v autě, jste v zácpě, jste třeba
1: nestíháte.
0: Na Želivsky.
1: Kde nejezdí tramvaje, sakra, jak to, co se tady děje?
0: Je to takové komplikované, řekl bych, ale myslím si, že nejsme jediný, je to všude, je to všude.
1: Je to komplikovaný jako můj hlas, já se posluchači musím omluvit. Jsem mírně nachcípán jako celá Česká republika, takže to je možná slyšet, tak se takhle dopředu omlouvám.

0: Patrik je hodně sick dneska. No tak jo, tak hele.
1: Kde začneme?
0: No tak my, když jsme se tady minule loučili, tak si tady lákal, že jste dokončili nový skatepark. Ano. Tak jak vypadala otevíračka, jak to bylo přijmutý, hele, jaký to bylo?
1: Hele, za mě otevíračka jako suprová, z hlediska toho, že přišlo hodně lidí. Za mě osobně moc ne, protože jsem se ani neprojel, kolik tam lidí bylo. Hlavně vlastně mladých kluků na koloběžkách, to se fakt jako nedalo hejbat. Což je vlastně jako dobře, že tam bylo tolik lidí a rodičů a tak dál, ale prostě pro ty, co se tam chtěli svíst a neměli tam exhibici na skateu nebo na kole, tak se prostě neprojeli, což mě trošku naštvalo, ale vlastně udělalo radost, protože...
0: Otevíračka,
1: jo. A vlastně chtěl jsem tomuhle jenom říct, že jsem si v tu chvíli uvědomil, nebo ono to je tak jako všeobecně známý, ale víc jsem začal přemýšlet o tom, že my ty skateparky už nestavíme pro skejťáky. Že vlastně, kdyby my jsme udělali otevíračku čistě jenom jako skateovou, že by tam nebyla ta komunita na koloběžkách, tak by tam přišlo 5, 6, 7, 10, možná dobře 20 lidí a vlastně by to město ani jako asi jako neudělalo, víš? Jako
0: ale že... zase mi přijde super, že chápu, že tam byly možná nějaký kanály, ale že ty lidi se to dozvědějí a že by si řekl v dnešní době, přijde někdo na otevřený skateparku v pátek ve 3 hodiny odpoledne. Rozumíš mi, jo? Rozumím. Že to mi přijde super, že nějak se to k těm rodičům dostane. Jo, víš, jakože to mi přijde hrozně fajn. A jenom pro připomenutí, protože těch skateparků roste.
1: Jasně.
0: Jak, a nebudeme to doplňovat jak, kde to je v Praze, prosím tě?
1: Je to Praha 4 Modřany, vlastně Kamík. Když bych měl být konkrétnější, tak tam jsme před 14 dní otevřeli skatepark a jak jsem teďka zmiňoval, měli jsme tam v pátek otevíračku a bylo tam narvaný a tak myslím a jenom, si, že se to povedlo.
0: Narváno znamená pro představu...
1: Jako počet lidí chceš?
0: 100, 200.
1: Víc, jo, tak 300 třeba.
0: Wow.
1: Jako za mě 300.
0: Wow.
1: A co mám informace a co vidím na Instagramu, tak do dneška se to nezměnilo. Ono to je příjemný pro tu firmu a pro nás, co jsme to stavili, tak je příjemný, že tam prostě 14 dní v kuse je tak narvaný, že si kluci stěžují, že si nezaskejtují ani pod těma lampama, jo, tak je to hezký takový, ale zároveň už by to trošičku mohlo, jako aby jsme si tam zaskejtovali.
0: OK, když jsme u těch skateparků, viděl jsem někde na sítích, potřeba jste dělali i z UU Studio, skatepark Votice. Nevím, jak dlouho to je otevřený, ale viděl jsem krásný dronový záběry.
1: Yes.
0: Řekni mi něco o tomhle projektu.
1: Ale v celku rychlej projekt, který je malinký skatepark. Já teďka přesně nevím, kolik má metrů čtverečních.
0: Ale z toho dronu to vypadá docela jako fotbalový hřišťátko.
1: No, to takový to menší. Takový to menší. Polovina. Polovina fotbalového hřiště. Cca pro představu. A vlastně ta pícha doména celého toho skateparku je takovej snake run lomeno bazén, který je vlastně ve prostřed skateparku, okolo toho jsou nějaký překážky.
0: Jenom zase, jo. Je to Votice, což jsem našel, že někde u Benešova.
1: Jo.
0: Říkám to správně?
1: Jo. Počkej, teď si to musím srovnat v hlavě. Možná kecám, ale asi jo.
0: Což prostě, mě to furt jako si říkám,
1: jo, malý městečko.
0: Úlet, kde všude se prostě stavají ty jako ale skateparky.
1: Zároveň k tomuhle bych doplnil to, že to je zasazený do areálu, kde je fotbalový hřiště, je tam pump track, je tam nějaký atletický, vím, že tam byl nějaký jakoby okruh, takže sportovní areál a do toho to městečko vlastně usoudilo, že je dobrý udělat ten skatepark, což jako je to v lesíku, hodí se tam a tak dál.
0: Což chci jenom jako upozornit, že kdybyste se potom píděli a hledali byste skatepark Votice, tak z těch dronových záběrů to vypadá, kdyby to bylo v lese, že to je jak kdybyste šli na houby a ještě si u toho zajezdili. To mi přijde jako super.
1: Celý ten areál je hezký, mimochodem.
0: Jo, jakože opravdu hezký i ten design, jakože je to hrozně super. Zmínil jsi tady slovo pump track. Kdo by někdo nevěděl, to je co?
1: To je taková boulová dráha, většinou vyasfaltovaná, většinou pro kolaře. Dá se tam jezdit i na longboardu, dá se tam jezdit i na cruiseru, ale většinou to je pro kolaře, tím myslím BMX, tím myslím dirt a takovýhle věci. Já nevím, když si lidi představí boulovatýho hada, tak asi tak něco.
0: No. Takže, a jeden, vím, že jeden boulovatý had taky vyrost tady u nás na Žižkově, takovej maličkej teďka,
1: ano.
0: Přímo vedle kolejí dole.
1: A přijde mi, že to je teďka takovej boom, že těch bowlovatých hadů je čím dál tím víc. A většinou se to zase opět zasazuje do takového toho sportovního areálu těch různých ať částí Prahy, nebo různých městeček, nebo vesniček. Jakože to teďka začíná být takový boom. A vím to vlastně i od firm, který to staví, že mají teďka zakázek, že nevidí tam s tím.
0: Když jsme začali to dneska dnešní Grime Time těma skateparkama, tak my si příští týden na nějaký procenta dáme telefon s člověkem, který stál za tím, že zase někde proběhlo, krytý skatepark v Mladé Boleslavi otevře do konce roku.
1: Ano, ano.
0: Znamená, ty to máš furt ten dream, ta hala, viď? A já vím, že jako střecha není
1: Rozeberem to další týden.
0: Ano.
1: Ale ten plán tam je i to jako opláštit.
0: Wow.
1: Jo, ale dobře zmínil, z další týden jsem domluvený s mým kamarádem Janem Jiřičkou, který vlastně stál za tím, že tam ten skatepark za skejťáky vykomunikoval, a ten si myslím, že nám k tomu řekne víc, a já se na to vlastně těším, protože o tom nic moc nevím, protože ten skatepark, jenom nakousnu, ten skatepark nestavil ani Mystic Construction, ani my jsme ho nestavili, ale je to taková jedna polská firma, která má docela, řekl bych, monopol, no, je větší firma v Polsku, takže Poláci vlastně se tady takhle angažujou a uvidíme. Já jsem v tom skateparku ještě nejezdil, on se teďka nějak tady ten týden bude otevírat a vypadá to hezky.
0: Jasně, jenom jsme to takhle otevřeli a teda to slovo, který mi rezonuje v hlavě, je hrbolatý had.
1: Ano.
0: Tak vážení posluchači, dnešní heslo je hrbolatý had a možná se vám to bude hodit, aby jsme si k tomu dali třeba nějaký masíčko, jo?
1: Takže milí posluchači, zapomeňte si. Hrbolatý had. Bude to důležitý pro dnešní epizodu.
0: Přesně tak.
1: Ještě chci teda si trošičku zanadávat.
0: Ano.
1: Rudo.
0: Počkej. Já se tady připravím takový ty pípací, kdybych měl vypípat.
1: Ne.
0: No.
1: Taková aktuální věc, že vlastně bavili jsme se tady o Modřanech, tak já bych ještě doplnil takovou informaci o Modřanech, že jsme dneska pár postavili, je nádherný, my jsme tam dřeli a tak dál a už to je pod celý posprejovaný.
0: Jaký je to možné?
1: Ale jako ne, jak ty si představuješ, já tady vidím ve studiu různý jako díla artový a tak dál, ale tam je takový to
0: dětský.
1: Petr plus...
0: Dětský.
1: Jo, dětský, no. Tak to třeba za mě jako stavitele skateparku hrozně mrzí, že vlastně si ty děti, nejspíš mladší,
0: jasně,
1: nevážejí toho, co se jim postavilo.
0: Podprava informace z některých krámů, které prodávají prostředky pro dělání této aktivity. Hmm. Jakmile vyjde jakýkoliv nějaký český film s touto aktivitou, to znamená Gimple 1, 2 nebo 3, znamená to, že z základních škol spousta dětí nabíhá do těchto obchodů. Takže i tyto filmy
1: chápu,
0: mají na to obrovský vliv.
1: Ale
0: třeba nikdo nedokáže jako spojit a uvědomit, jakoby, jo?
1: Jo, já jenom říkám, že ty filmy by měly mít asi tu edukaci toho, že jsou nějaký legály a měly by ty lidi malovat na legálech, kde můžou, a neničit nějaký jako hezký sportoviště,
0: přesně,
1: na který
0: tak
1: se někdo nadřel.
0: No, já to chápu.
1: Tak my jsme byli docela naštvaný. Oni samozřejmě bojuje se s tím ve všech skateparcích, jako
0: všude.
1: Všude prostě. Ale jen to jsem chtěl zmínit, že prosím vás, lidi, nedělejte to.
0: Zamrzí to. Ne, já chci jenom jako podotknout, že ono, dal by se říct, že to je nějaká organizovaná skupina, která maluje na vlaky a tak, ale tohle se je většinou opravdu tak, že ty děti poprvé někdy něco vidějí a jdou si to zkusit, tak jdou na nějaký takovýhle místo. To je jediný, čím bych to asi uzavřel.
1: Dokonce, ještě to trošičku
0: Prodloužím.
1: Dokonce, když jsme dodělávali stavbu nějakou, tuším, poslední týden, tak my tam máme kamery na detekce pohybu a tak dál, protože tam máme drahý stroje. Blablabla. A viděli jsme, jak jeden takový nejmenovaný malý kluk přelez plot a ještě před otevíračkou tam vlastně udělal asi 4 nebo 5 tagů prostě na těch překážkách a ty vidíš, že on tam byl jenom 6 minut a chtěl tam být prostě první. Jako. No a já, mě to jako nebere hlava, no já si furt prostě říkám, proč jako, proč.
0: Rozumíme. Dobře, to znamená, my jsme si tady v prvním vstupu popovídali o novinkách ze světa skateparků, který se tady množejí po České republice. Řekli jsme si, že dneska možná důležité slovo bude
1: Bowlatý had?
0: Hrbolatý had. Dáme si nějakou věc.
1: Doufám, že si pod tím lidi nepředstavují něco jiného.
0: Ne, a je nám to úplně jedno. Každopádně, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak stačí nám napsat na náš WhatsApp 720 600 811. Pokud nemůžete teďka si zapamatovat, stačí vlíct na web slowdownradio.cz a tam na vás vyskočí vpravo dole to WhatsAppový okno. No a my jedeme dál, tak díky, že posloucháte Grime Time.
1: Hrbolatý had.
0: Tak jo.
1: Ty hadé!

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: No music, no life.
2: Slow Down Radio.
3: No hele, krásně. Nechceš mi tady nějaký namluvit takhle, hele.
2: Za prachy, ale.
3: Dobře, takže stále posloucháte Grime Time, zdravíme všude tam, kde nás posloucháte, ať už v autě, doma, kdekoliv, kde můžete, ať už přes DAB nebo přes internet. U čeho jsme se taky tady dneska chtěli zastavit v tomto díle, tak byla další část Street League, která se odehrála v Paříži. Vlastně ten kurt, když to řeknu, vypadal stejně jako loni. To znamená Roland Garros. Chtěl bys postavit něco takového jako specifického? Víš, jako že by si řekl plácnu, jo? Máte možnost, budou tady závody velký, a bylo by to v rámci, nevím, Sparty, Slavie, fotbal stadionu. Jestli byste třeba přemýšleli, že to jako...
2: Tak jako za mě...
3: Že to bude třeba zelený a ty regly budou bílý, že to bude jako branky. Víš, jako mě, vlastně oni to potřebujete Roland Garros tenis, tak jasný, to udělali jasný. Jako do
2: to
3: tenisu.
2: Přemýšlel, co si všímám hodně v návrhách SLS, což dělá California Skateparks, tak oni vždycky... Buď teda zavedou ty barvy města, anebo tam je jeden, dva prvky, který se k tomu městu hodí. Takže asi bych tohleto, tímhletím bych se inspiroval a uprostřed by byl Pražský hrad, z kterého by byly schody. Nevím, něco takového prostě.
3: Jasně.
2: Do fotbalu bych to úplně nerval, jako.
3: Jasně. Jenom tam byla ta spojitost Roland Garros, tenis. Takže to udělali takový
2: ale viděl jsem, oni snad udělali jenom trošičku jiný překážky a jiný barvy.
3: A jinak to vypadá úplně,
2: stejně.
3: Úplně stejně.
2: Což jako vlastně chápu, je to jejich signature, že jo. A já teda přiznám se posluchačům, já jsem ten závod neviděl, ale předpokládám, že ty jsi ho viděl.
3: Já jsem ho viděl.
2: A jediný, co vím, výherce.
3: A to byl kdo? Čověče?
2: Nigel Houston, ne?
3: Jo, vyhrál.
2: Jako o tom, co si prožil poslední rok, hustý.
3: Hele, já bych to hezky dneska takhle jako rozvedl, jo. To znamená, když se vrátíme teda SLS Paříž, Street League Paříž, tak klasický závody prostě, kdy oni podle mě ty jezdce mají jako daný a maximálně tam hajrujou potom, jakože se tam musíš dostat, jak do nějakého golfového klubu mi to prostě přijde.
2: Tak dřív X Games taky tě oslovili, že jo.
3: Něco takového. A vlastně tady jsem si říkal jako v obhájí no to je obhájí.
2: No už to zní hrozně, že?
3: Že no, jako a obhájí.
2: Řekl hlavně klasický závody. No?
3: Ten Francouz Vincent Melou, jakoby, a tak dále. Začaly ty kvalifikační jízdy, pak bylo finále a byl tam Ginwu, to znamená malý Japončík, který prostě jako dává totální nesmysly, ale pro mě je to jako nekoukatelný, absolutně.
2: Je to hrozný.
3: Je to prostě... A nedávno jsem viděl rozhovor s jedním jako už starším skejťákem a kdy tam jako říká, hele, nejhorší stále se říká, jo, to je ten Ginwu. A úplně to tam vypál na první dobu, říká, to se bolí.
2: Ale vidíš to, ale on, skočím do toho, on myslím, že tady v té Paříži udělal jako nejlíp hodnocený v rámci SLS trik na světě. Je to tak? Za nejvíc bodů, vlastně jeden trik za nejvíc bodů.
3: Teďka řekl bych, že si to nepamatuju, jediný, co si to pamatuju, jsem říkal, tak to je jasný, ten to bere, ale on potom pokazil ty jízdy a tak, takže on šel jakoby dolů a najednou Nigel díky svýma trikama a i těma jízdama vlastně vystřelil nahoru. Druhej Johnny Biani, co jezdí za Primitive.
2: Ano,
3: a vlastně klasický to, že má ten svůj jakoby styl, všechno fejky a tak dále, a tak dále. Ale to, co chci jako říct, je k tomu, že vlastně musím říct, že ten formát mě nějakým způsobem jakoby bavil v tom, že jsem říkal, vidím to na tom, že i ten, to prostředí právě mě bavilo, musím říct, že mě to jako bavilo se na to dívat a samozřejmě můžu se zaplíst do té věci, že si řeknu, tak ve finále Chris Jocelyn, co mám čekat, tenhle trik, je tam tenhle. A vždycky jako nad tím přemýšlím, jestli si to je takový to, ale ve finále, když člověk si jde zajezdit, tak taky asi dělá, víš, že rád někdy jezdíš a děláš si to svoje oblíbený, když to řeknu takhle. Je tak?
2: Je tak, no, tak to, jako to je z 99%, že jo, ty nejdeš, nebo já teďka nechci mluvit za všechny skejťáky na světě, ale
3: že dneska jdu a naučím se tohle a zítra tohle a zítra
2: tohle. Takhle to má třeba Honza Malý, zdravíme Honzu, ten se snad každý den učí novej trik, to je taky na jeho skateboardingu vidět, ale jasně většinou to je tak, že když se rozježďuješ, aby se zahřál a trošičku se rozhejbal, tak děláš triky, který prostě děláš furt.
3: Tak, a proč to jakoby říkám, že vlastně my se tady v rámci Grindtimeu bavíme skateparky, závody, zajímavý videa, doporučujeme a tak dále, ale pak vždycky se snažím od toho odhlídnout a říci, že je to vlastně o tom třeba být ven a jenom se projet, jakoby. Vlastně. Jo, že ty světy, že by se to mohlo zdát, že to je o tom, když si obhájil medaily,
2: no jasně, no.
3: Rozumíš mi?
2: Jasně, no.
3: A tak dále, ale vlastně ten feeling z toho, který vlastně by to mělo dávat, je projet se.
2: Jo,
3: a je úplně jedno, neřešit, jak, jestli...
2: Tak, a vůbec tak, to neřešit.
3: A vůbec to neřešit.
2: Jenom si užívat tu chvíli. Ano, já s tobou úplně plně souhlasím. My jsme se tady v jednom Grime Timeu bavili taky o tom, že i 50-60 letý lidi prostě se jenom vezmou ten longboard, vezmou ten cruiser a jedou se projet. A to mně přijde naprosto skvělý.
3: Přesně tak, když tady vidím ten jeden skateboard Zero, tak Jamie Thomas 52 let, zajezdí si tam ve skateparku teďka s Joshem Rowlem a tak dále a furt.
2: Jenom, a, jako,
3: furt.
2: A myslíš, že řeší, kdo vyhrál SLS? Možná se na to podívej, ale myslím si, že to není úplně jejich náplň jako života.
3: Myslím, že to bude klasika, jakože řeknou, tak mám tam někoho, nemám tam někoho a tak dále.
2: No, tak ale je pravda, že oni jsou součástí těch velkých jako, týmů a tak dále.
3: Ale jenom tomu jsem chtěl jako podoknout, jo, že někdy, jak se dneska jako jede na ty čísla, výkony, Instagramy, jako TikToky, víš, jakože vlastně říkám, ale možná někdy je dobrý, aby ty lidi si řekli, ale na to zapomeňme, pojďme si dát ten push, pojďme se odrazit, pojďme se projet a tak dále. Nicméně dáme do odkazu odkaz na finále SLS. Za mě jakoby fajn a bylo dobrý, že vlastně zase jo, závody, lidi víš, jako extáze, je tam Francouz, tak budou řvát a tak, ale musím říct, že to bylo fajn.
2: Hele, upřímně, já se teďka budu bavit o minulém ročníku SLS, který jsem jako si myslím, že jsem schlídnul celý a po třech závodech už prostě mě to nebavilo a to není jako, že bych byl nějak jako proti závodům, těmhle velkým komerčním, ale prostě už to máš tak všechno nakoukaný, že už jako už se u toho nudíš a teď se jako by chytneš u toho, že už na to ani vlastně nekoukáš, koukáš do telefonu.
3: Nic tě nepřekvapí.
2: No,
3: prostě nic tě nepřekvapí.
2: Vůbec. A já jsem upřímně myslel, že ta organizace začne to nějak jako víš měnit, že ten formát bude trošičku jiný nebo něco, ale vypadá to, že tenhle rok se pojede úplně to samý. Nevím. Takovýhle je můj názor, že vlastně, a vidíš to, já jsem se vlastně na to ani nepodíval, protože vím, a to není jakoby, že z žádného disrespektu k té organizaci, samozřejmě je to velká událost.
3: Prostě jsi zapšklej, to řekni, ne.
2: No jasně, ale už mě to vlastně, když vidím SLS Paris, tak co no, jakože, radši se podívám na člověka, který mu je 47 a vydal part Van Engelen, že jo, taky jsme se tady o tom chtěli bavit, kde vlastně jako ve 47 letech dělat věci, který on tam dělá, tak jako to jako neumím ani já, nebo neuměl jsem ani já, že jo, jako prostě a i mladí kluci to neumějí, třeba například vezmu v Evropě, on ve 47 letech to prostě ty věci některý dělá. Mě to fascinuje, že vlastně vím, co to obnáší za dřinu od 30 vejš, se udržet v nějakým aktivním skateboardingu, vůbec v pohybu celkově, strašný.
3: Když jsme nakousli teda ty party, který tady chceme tento týden doporučit, tak právě jeden z nich je, jak už tady zmíněný, Anthony Van Engelen, a.k.a. Ave, vlastně stálice,
2: nevím,
3: 26
2: dlouho?
3: Let, no. Já nevím, jo, minimálně. A je opravdu skvělý, že když tyhle ty jakoby postarší pánové, tak někde jako nevidíš je a pak vždycky všechny jako plácnou přes tu hubu, já. Prostě udeřej, neptají se, nemusí být každý den na těch sítích a tak dále. To je za mě hrozně super. Když ale půjdeme do toho mladí, tak ty jsi mi sám hnedka posílal jeden, jako jeden odkaz.
2: Ano.
3: Ten, je to další Japonec. Rui Kitamzume, zkusíme.
2: Nevím, něco takového, omlouváme se, ale ano, protože ti modří vědí, že třeba Aimu Yamazuki hrozně vystřelil na internetu, hrozný boom prostě. Myslím si, že během jednoho roka dokázal to, co ostatní dokázali za pět, prostě dostat se do top značek, vydělávat si tím peníze a blablabla. Bla, bla. A jenom to bylo tím, že měl styl a uměl hezký triky. A teď mi přijde, že tenhle ten klučina s tím krásným jménem to má dost podobně, protože zase on třeba nedělá tak vysoký triky, jako myslím na vejšku, ale zas má takový to, že má styl a do toho dělá hodně manuály, to takový na těch dvou kolečkách jenom, z triku do triku a prostě hrozný kombinace těch věcí a celý to je ve stylu. Připomíná mi to takový to, že když spojíš techniku a styl prostě, a to se moc nevidí a ještě k tomu prostě umí hodně moc jako technických věcí a to mě na tom asi vlastně jako chytlo nejvíc, no.
3: Naprosto rozumím, já zkusím ještě jednou to jméno, jo. Ryuhei Kitazume. To je takový herbolatej had, bych řekl skoro. Každopádně, z mýho pohledu, mě, co mě na tom jako se líbilo, styl, jakým je to natočený, jedna věc. Druhá věc je to, že nemusí být až tolik jako, že někdy v té jednoduchosti je krása, nemusí to být jako flip in, flip out a furt jako do kolečka, jak už u blbců, jako víš, ale vlastně i...
2: Ty jsi to řekl vlastně hezky.
3: No.
2: I jednoduchý trik, který je provedený ve stylu, je hezčí než kombinace triku v jednom triku, který prostě jako si řekneš, ne, že nemá styl, ale
3: Jo a je to samozřejmě vo vkusu, ale mě baví to, že jako si řekneš, tam něco je a to je to, co já jako hledám, protože v té dnešní době, kdy na nás útočí miliardy toho obsahu, to je stejně jako s muzikou, jo, všechno to zní stejně a i tady ty kluci často je to furt stejný. Mám se chtít koukat na Nonny No Slide, tohle Flip Out.
2: No jasně.
3: Ne.
2: A právě si myslím, že to podporuje to, že když je někdo trošičku jiný, tak vystřelí hned.
3: Jo,
2: že zase.
3: Být originál.
2: No.
3: Těžký.
2: A zrovna Aimu Yamazuki, který právě, jak jsem říkal posluchačům, vystřelil během jednoho roka do úplného topu levelu, tak zase jako disponuje právě tím, že umí vysoký triky, že jo? A to taky tady dřív, nebo jakoby před ním nikdo moc nedělal, nebavím se Thiago Lamos, jasně, ale to je jeden z tisíce a přijde on a dělá to ještě ve stylu a najednou boom a jezdí za všechny nejdražší značky vlastně na světě. Tak možná třeba tím to je, no, že jsou ty lidi originální, že už jako nezapadají do toho, do toho jako všeho, co na nás chrlí Thrasher a já nevím, kdo všechno.
3: Jasně. Minulý týden jsme se tady bavili, nebo přes 14 dní vlastně jsme doporučovali video od
2: Plan B.
3: Plan B, letitá to značka, kde jsme říkali, jsou tam dva kluci Laser Crawford a Christian Jordan. A mně vůbec nedošlo, tak se k tomu vrátím, že vlastně já jsem už kdysi zaregistroval jméno Christian Jordan, akorát jak je toho hodně, tak ty vidíš malýho klučinu, který mu je 12, hrozně diktuje ze schodů, dává lip slide na autoru a tak dále. A teďka ho vidíš najednou, že už je trošičku jako postarší, má vlasy a tak. Tak jsem si to vůbec nedokázal spojit. Tak mě to, musím říct tak jako, jo, tak to je on.
2: No,
3: to je on, že všude ho zabírali, tohle je ta naděje a po 4 letech je tady a dokázal to. Nebo takový blbý slovo, jo, ale jakože nezmizel.
2: A podle mě si drží furt ten level. Že to zase udělalo wow. Jako, a tak ono, hele, upřímně, je ti 11 let nebo 12 a uděláš board slate z Eltora, sorry, ale to asi zahybe Thrasherem nebo lidma, kteří se o to zajímají, protože malý dítě prostě se mohlo málem zabít na 23 schodech, nebo já nevím, kolik to je schodů, na velkým zábradlí, no tak prostě jako to, jo, myslím si, že tohle to s tím může zahybat, pak vydá part, kdy vlastně dělá věci jako dospělí lidi, ještě je to docela dobře udělaný, ale furt se tam tlačí to, že je malej, no a pak vydá part po, já nevím, kolika ti, 5, 6, 7, 10 letech a furt to je dobrý. A furt to je ve stylu a furt dělá velký věci a Plan B, no. Jako.
3: Jo. Ale zároveň říkáš hezky, Plan B, dalo by se říct, taková jako letitá značka, která je tady, já nevím, 30 let. Samozřejmě tam byly ty jezdci, ale není to takový ten třeba pro ty mladší lidi nějaký jako no, ale ten tahák. Jakoby,
2: ale to je, já vím, ale to je právě to, o čem jsme se tady jako bavili kolikrát, že si myslím, že ty největší značky se musí tahat o ty malý talenty, mladý talenty, protože jedině tak naberou novou generaci, takže já si úplně jako reálně dokážu představit situaci, kdy já nevím, New Balance přijde za Jordanem a řeknou mu, hele, my ti dáme tolik a přeplatí ho Plan B a tak dál. Podle mě se tam takovýhle věci dějou a možná to je konspirace, ale možná se tam něco takového děje a tahají si ty mladí lidi, kteří jsou talentovaní, aby tím udrželi tu jejich generaci. Jako, myslím si, že je to klidně možný, že něco takového se klidně může stát. Jako.
3: Rozumím, jenom jsem tím chtěl si nahrát do, když jsme u takovýchhle klasických, když jsme u takovýchhle klasických značek, taky klasikou, klasik je firma Chocolate, to znamená Gel a Chocolate. A vlastně po tom, co skončil Thank You Skateboard, tak Dave Onsong zakotvil Chocolate Skateboard. A tady jenom řekneme pro posluchače, tomu není 15, ani 13, ani 20, ani 30, ale ani 40, ani 50.
2: No jasně, ale to už, protože to je taková persona, že?
3: Jo, ale jenom, jako jenom do to jméno slyší poprvé v životě, takže 51 no, let, jo.
2: No, ale taky on má za těch 51 let takových zkušeností ze vším na tom skateu, že si myslím, že i ty značce může i v 51 letech něco přinést.
3: Naprosto, naprosto. To je jenom jako čistá jasně, informace, jasně. Aby si to lidi vás představit, že tady člověk, který stále jezdí, stále dělá věci, které jsou vlastně unikátní, jeho styl je unikátní, ano. To, že nepůjdeme do podrobností, ale jeho tracky nejsou utažený, ale jsou tak rozvyklaný, že nikdo nechápe, jak na to může dělat tyhle ty jakoby věci, všechny ty manuály a tak dále. Takže i v 51 letech dneska je to prostě, to je to, co mě na tom fascinuje. Ať už se bavíme jako o muzice, tak to nebylo tak, že by někdo ti řekl, z toho vyrostete. Jakoby, to se prostě nestalo.
2: Se tím baví. To miluje.
3: Jako. No ale to je ono, že ty nemáš tu historii, není to tady 200 let, rozumíš mi? Jasně. Tak to mi na tom přijde skutečně.
2: Já si myslím, že mu dost pomohl zrovna jemu ten Instagram, protože on hrozně bouchnul v jedné době, já nevím, třeba 6 let, 7 let zpátky na Instagramu, kdy začal točit videa právě, jak ty zmiňuješ ty tracky a tím úplně všichni. On už to měl jako ve videích, jasně, ale k té větší mase lidí se to podle mě dostalo právě po těch instagramových klipech, co dával, kdy vlastně ty tracky se mu úplně vyklali, že na tom skoro nejde jezdit, ale on na tom dělá triky tak originální, že to prostě tu větší masu podle mě muselo taky chytnout. A tam si právě myslím, že on jako, že tam on nejvíc vyletěl, no.
3: No a zároveň, že jo, tam si myslím, že přesně zahrálo to, jak říkáš ty, ten Instagram, pamatuju si, že se to objevilo i všude v době, kdy jsme museli být doma a on vlastně vymýšlel takový ty totální hovadiny, že v obýváku si udělal čtverec z, nevím co, z krabice od Adidasu a v tom nějak, jakože prostě je to jako...
2: Creator.
3: Jo, přesně tak, jakože... Že, dělá ty věci složitější, aniž by jako nechtěl. Takže pro představu je to jako člověk, který když jezdí v minirampě, je schopnej udělat jako vyskočit na tu minirampu a to jedno kolečko nemá přišroubovaný a on si ho vyndá a spadne dolů. Je prostě takový jako opravdu totálně ujetý věci.
2: Jo a mě na tady těch lidech, ono jich je víc, že jo, Rodney Mullen, tím začal asi takovýmhle jiným typem skateboardingu, tak mě na nich baví to, že vlastně vem si, jo, 15 let děláš furt ty stejný triky, ono moc se to nemění, za těch 20 let se moc těch triků nezměnilo, jenom spíš přibývají pressure flipy a tak dál, ale oni vymysleli něco jiného. A oni prostě vymysleli něco jiného. Jakože to musí být hodně kreativní člověk, když něco takového vymyslí, 15 let furt stejný.
3: A já dám do odkazu, který potom bude záznam pro naše Slowriders na Hero Hero Foreigners Patreonu, tak dáme schválně ten odkaz, kdy oni avizovali to, že na Chocolate Skateboards, kdy to zase vymyslel tak, že byl vlastně jako v betonovém parku, boulovským jakoby, jo, a měl ten skate, ale ten vršek celý měl zabalený jako do krabice a dole byly jenom jako kolečka. A on to nevybalil a jezdil na tom tak dlouho a dělal triky, dokud ten papír z toho neodpadal a nebylo z druhé strany vidět Chocolate Skateboard.
2: No jasně no.
3: Víš, ale ne každý by tohleto jakože měl na to ty skills to dokázat v 51 letech. To je to, co chci jako potrhnout.
2: Jo, jakože prostě creator, no, celý život.
3: Přesně tak. Tak a než tam pustím další věc a potom se vrneme na další témata, tak...
2: Hrbolatý had.
3: Tak přes 14 dní jsme tady soutěžili s naším takovým parťákem, který se jmenuje...
2: Mišákovo masíčko, zdravíme.
3: Tak jak tady skončí to vysílání, posíláme výhercovi slíbený kód, který mu dlužíme a zároveň do příštího vysílání vyhlašujeme úplně jednoduchou soutěž, kdy stačí, abyste na náš WhatsApp 720 600 811 poslali ve zprávu ve znění...
2: Hrbolatý had.
3: Přesně tak.
2: Já ještě doplním, že kdyby to teďka někdo slyšel a nezapamatoval si to číslo, tak určitě na našich stránkách slowdownradio.cz.
3: Přesně tak. Je to 720 600 811 a pošlete nám zprávu ve znění Hrbolatý had. To je heslo dnešního dne.
2: Já ještě doplním, že vlastně soutěžíme o Mišákovo masíčko v hodnotě 600 korun. Rozebírali jsme to tady, nejsou to jerky, jaký vy si představíte a dokážete si koupit někde na pumpě, jsou to takový čipsíčky, jinak dělaný a tak dál, ale všechno se dozvíte i u něj na stránkách, tam má krásně popsaný to, jak to vyrábí, máte tam těch produktů víc a tak dál, ale...
3: Já myslím, že to zásadní je,
2: hele, řečeno.
3: Nejsou to jerky prostě.
2: Já.
3: Je to masíčko.
2: Mišákovo, ale...
3: Tak jo, stále posloucháte Gram Time a díky, že...
2: Posloucháte.
3: Díky. Hele, díky.

0: Slowdown Radio.
1: Tak. Stále Grime Time.
2: Stále Grime Time.
1: A tady vám připomínám, hrajeme opět o voucher v hodnotě 600 korun na nákup na myšákovmasíčko.cz a nejsou to džerky. A my, když jsme tady měli tu ochutnávku s tím rozhovorem, tak musím říct, že se zaprášel. To neříkám proto, že tady máme ty vouchery, ale že musím říct, že opravdu, jako kdyby, já jsem takový, že kdyby jako bych řekl, není to pro mě. Hmm. Ale musím říct, že to bylo fakt dobrý. Bylo takový jako, fakt jak čipsíčky, takový jako tenoučky, usušený maso a byly ty různý koření, buď to chtěl pálivý nebo ne a tak dále. Za mě super.
2: Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Myšákovi, že nás tímto takhle podporuje, dejme tomu.
1: No a já zdravím všechny, už tady posílají zprávy ve znění hrbolatý had na 720-611 a to je ta věta, kterou nám napište na náš právě tenhle ten WhatsApp. Já se vrátím, když jsme tady vysílali naposledy, tak mě napadlo vždycky tam přihodit i třeba po těch do těch odkazů, nebo se ale chce pobavit o nějakým posledním videu, tak já jsem tady tenkrát vytohal video The End o Bird House. Mm-hmm. Tak tento týden, aby jsme tam taky zase, chtěl bych tam přidat nějaký postarší video, tak jenom musíme si připomenout tady tu smutnou událost. Včera to bylo 10 let, co svět opustil Dylan Reeder.
2: Strašný jsem.
1: A chtěl jsem se tě zeptat, co se ti vybaví, když řeknu tohle jméno.
2: Hele, mě okamžitě se mi vybaví New York a okamžitě se mi vybaví Supreme. Já ani nevím, jak to mám popsat. Všední den a najednou v poledne přijde člověk, který to totálně rozbije. Úplně. To bylo něco jiného. Von a Austin Gillette, tato dvojka vlastně, jiný styl v oblíkání, jiný styl skateboardingu, jiný věci ve skateboardingu, prostě hlavně ve stylu všechno úplně.
1: Jasně.
2: Ono to samozřejmě bylo celý ovlivněný tím Supremem, protože ten Supreme se do toho tak jako módně ponořil, dejme tomu, ale taky to bylo dost ovlivněný tím New Yorkem, těžký spoty, všichni skateďáci vědí, že v New Yorku nejsou lehký spoty a tak dál. Tím pádem jsou ty triky víc ceněný na tom streetu, konkrétně v New Yorku. Prostě tohle pro mě znamená Dylan Reeder, no, jakože...
1: A já zase, když jenom někdo vůbec nebude tušit, tak někdo si třeba představí někoho, tričko, loga, nápisy. Ne, představte si kluka z takový indie rockový kapely,
2: jo.
1: Který má prostě úzký džíny a jenom bílý, dlouhý tílko. Triko nebo tílko.
2: Většinou tílko.
1: Běloch, který je takový power jezdec. A power jezdec pro mě znamená, že když jako... dává to olí nebo z něčeho se vrací, tak tam vidíte, že jakoby jenom z toho nesjede, ale jakože úplně ještě nadskočí, že to má pod kontrolou, že to úplně... Rozumíš mi? Fakt,
2: rozumím.
1: To power. A to mám rád, jakoby, tady ty jezdce. Jo, takže jenom si tady připomeneme právě...
2: Dylana Reedera, no.
1: Který bohužel nás opustil před 10 rokami na leukémii.
2: Ano.
1: A myslím, že tohle jméno je dobrý si připomenout.
2: Časem... To je navždy zapsaný prostě v historii skateboardingu, protože zase opět, už jsme se tady o tom dneska bavili, tyhle dva kluci, já bych neřekl, že to byl jenom on, ale tyhle ty dva kluci a vlastně celý ten New York přines úplně něco jiného do skateboardingu a tak nějak si dovolím říct, že my jsme to vůbec jako nechápali a najednou prostě přišlo první Supreme video, který teda nevím, jak se jmenovalo, ale to bylo úplně jako... To řešil úplně každý. Jak když přišlo SLS, jak když Chris Jocelyn udělal 3-6 flips Eltora, tak takhle velký to bylo a ještě k tomu to bylo video. Měli vlastně velikánskou premiéru v New Yorku, kde přišlo snad 5000 lidí, nebo něco, bylo to úplně strašný. Jako, mělo to takovýhle velký dopad na skateboarding a největší takový, nebo ne největší, kde byl mimochodem i Van Engelen, tak ale jako za mě největší styl z té party měl určitě Dylan Reeder, který tam jako vynikal nad nima a bohužel teda, jak zmiňuješ, je to 10 let.
1: Jo, ale je za mě skvělý, že když se právě baví ty lidi o tom, že třeba když by měli někoho jmenovat ve stylu, nebo o někom, kdo tady zanechal ten odkaz, jakoby, tak tam padá tohle jméno. Jo, padá tam jméno jako Mark Johnson, tady už taky není mezi náma, padá tam jméno jako Dylan Reeder. Víš, jakože tam opravdu vidíš to, že je to, že to není, jak já říkám tady často u té hudby, že to není uho, že to není jeden z milionů, že opravdu...
2: Uho znamená jeden z milionů?
1: Uho znamená prostě...
2: Uho.
1: Uho. Víš, co je uho? univerzální hnědá omáčka.
2: Možná si věděli, kdy to slyšel až teď, ale...
1: Dobře. Takže od toho nic nečekáš, jo?
2: Jo, chápu.
1: Když to tady vidíš, že jako to vidíš na první dobrou, že to tam je, že tam je ten styl, čili ze záznamem na naše Hero Hero Forenders Patreon dáme, kromě záznamu dnešního, i všechny odkazy na videa, který se tady bavíme. Bavili jsme se tady od SLS Paris, to znamená SLS 37. Potřebuju kávu. Ne, dám si až 7 ráno v rámci Morning Coffee. Street League Paříž. Bavili jsme se tady o jménu Anthony van England. Je zde, který ve 47 letech vystříhl parádní video. Bavili jsme se tady o mladém Japonci, který se jmenuje, a ten, kdo to, tak mě omluvte za tu výslovnost, Rihuei Kitazume.
2: A jde ti to?
1: Dobře.
2: Bavili jsme tak unavený, tak to dobrý.
1: Připomněli jsme si tady typ z minulého týdne, Christian Jordan, dám vám ty odkazy na ty videa, kdy byl jako ještě opravdu děťátko, že ten skate byl těžší
2: o 11, než 12 let prostě.
1: 12 let, přesně tak. Dám tam i ten odkaz na skatepark v Mladý Boleslavi, abyste se podívali. Příští týden si zavoláme s někým,
2: ano,
1: který nám o tom řekne víc. Dám tam i odkaz na ty votice, protože si myslím, že to vypadá opravdu hezky.
2: Děkujeme.
1: Jo, jenom jako si tam jenom zajít, projít se okolo, jakože mi to přijde fakt, ten les okolo, je to prostě naprosto skvělý.
2: Takhle, les okolo, ona...
1: ono tak působí.
2: Působí, ono ale, nad skateparkem je hlavní silnice.
1: Ale není to jako obchodák, parkoviště, vedle skatepark.
2: Ano, je to zelený, je to zelený. Okolo skateparku je to zelený.
1: Přesně tak. Bude tam i odkaz právě na... Já tam dám asi Gravis part a možná nějaký další party od Dylana Lídra,
2: yes,
1: na skateáka, kterýho tady vzpomínáme. A když jsme u těch videí, něco lokálního?
2: Jo, ale já jenom úplně doplním.
1: Dobře, máš to zatím pod pokličkou, mám, čili to... příští úterý.
2: Příští úterý, ale příští úterý. Rudo, příští úterý. Příští úterý.
1: Takže příští úterý, tady pro vás máme nějaký info o nějakým novým českým skateovým videu.
2: Já to řeknu v krátkosti, už teďka. Myslím si, že vlastně Ruda by to mohl dát taky mezi ty odkazy. Kdy vlastně v sobotu proběhla premiéra Impure videa, který točí můj kamarád, je to asi 27-minutový video a já jsem ho teda bohužel neviděl, nestihl jsem to, ale je to prostě parta skejťáků, který jezdí street a vidí se, už asi 10 let tvoří videa, myslím si, že mají asi 4 takovýhle videa a chci jenom tímhletím říct posluchačům, tohle se vidí vlastně v Česku docela málo a tudíž je potřeba se o tom bavit a podporovat to. Nemám doplněné informace, ale mají druhou premiéru v Českých Budějovicích, nevím, jestli to je pátek nebo sobota, ale myslím si, že Ruda by tam mohl dát klidně odkaz a klidně můžete navštívit druhou premiéru tohohle toho videa.
1: Dobře, tak protože máme 3/7 stále posloucháte Grime Time, tak už jsme toho nahovořili hodně, čili tam dám novinku od dvojice Apollo Brown Skyzu. My mezi tím dohláváme ty termíny na Český Budějovice, aby jsme byli úplně přesný.
2: Dobře.
1: No a jenom teda připomínám, že pokud se chcete zapojit do soutěže o voucher na 600 korun na myšákovomasíčko.cz, na náš WhatsApp pošlete zprávu ve znění Hrbolatý had.

0: well over and over.
1: Again. Over and over again, to znamená, jako když jdete třeba jezdit, tak je to furt over and over again.
0: Krupkit a tak dále.
1: Tak, my jsme tady slíbili, že mezi tím, než nám dohraje novej Skyzoo s Apollo Brownem, že najdeme tu informaci do těch našich oblíbených českých
0: Budějovic.
2: Budějic.
1: Bohužel.
0: Bohužel.
1: Je to tak exkluzivní, že my to musíme vyšťourat, když tak to potom někde vypostujeme. Každopádně pobavíme se tady, zjistíme nějaké informace. Třeba dáme dva telefony příští úterý a zjistíme něco o těch premiérách.
0: Jak probíhala.
1: A kdy to bude video venku, tak dále.
0: Jo.
1: Jenom takový, aby jsme nemluvili v otazníkách. Ty jsi říkal, video, který se tady moc nevidí. Kdyby jsi měl jako... Tady jsme rychle našli to jejich první video. Je něčím... Kdybyste měl dát v jedné větě, na to se podívej, protože zajímavý spoty, styl střihu,
0: ne, jsou to normální
1: pankáčovina.
0: Pankáčovina kluci na streetu, který mají rádi skateboarding. V jedné větě.
1: A já myslím, že to taková, někdy stačí. Ale jak jsme tak říkali, v jednoduchosti.
0: Je krása.
1: No tak.
0: No tak. Ne, je to fakt jako prostě pure láska ke skateboardingu, kdy prostě parta 5-6 kluků chodí a natáčí se u toho, jak skateujou po městě, no. Takový ten základ prostě, no. Bez jakýkoliv další.
1: Dobře, tak se tam. Ty asi kluky znáš, že jo? Dobře. No, no. Ten jejich profil na Instagramu. impure.com Historický šermířský klub ohněm a skejtem.
0: Ohněm a skejtem, no.
1: Dobře. Asi nic? Ne. Nic mi k tomu neřekneš.
0: Ne.
1: Tak si to necháme na příští úterý. Dobrý.

0: No ale protože se tady snažíme, aby jsme ty věci neodkládali, tak to, že jsme se tady odmočili.
1: Hrbolatej had.
0: Normálně. Se potřeba odmočit. Ne. My jsme tady se snažili prostě, aby jsme tady do té 7.19. hodiny stihli získat to info. Takže tady proběhly rychle nějaký telefony, aby jsme vám to info dali.
1: Ale bohužel to asi nevíde.
0: Dobře. Musí to vyjít.
1: Já nevím, jestli... No, milí posluchači, snažíme se.
0: Dobře. Hele, když nevíš co, tak si poraď. To znamená, my jsme skoro na konci. Je nám teda malý opáčko.
1: Já spěchám.
0: Záznamy všech dílů Grime Timeu najdete na našich sítích Forenders, Patreon, Hero, pro naše Slowriders. Díky moc za to, že tam jste s námi. Hnedka, jak tady skončíme, upravíme, nahrajeme a dáme tam ty odkazy na ty věci, o kterých jsme se tady dneska bavili. A možná se teda podaří získat i ten utajný termín na akci do Český Budějovic, kde by the way taky vysíláme v dabu, takže se nás v klidu pustíte ve všech autech, který máte od roku 2021. To znamená všechny auta, které už mají ten digitální panílek a jednoduše si tam vyhledáte podle abecedy DAB, je to úplně easy.
1: Takže milí posluchači, já jsem se opravdu snažil zjistit
0: v pohodě, nedá se nic dělat.
1: Bohužel, nevyšlo to, ale další úterý se můžeme domluvit, že si zavoláme s člověkem, který v tom skateovém videu vlastně skateuje a řekne nám něco o té premiéře.
0: Myslím, že to je skvělá pozvánka, to znamená, že příští úterý nás bude čekat telefon, kdy si zjistíme, jak to vypadá s halou a s plánem celého toho projektu v Mladé Boleslavi.
1: Chci jenom poznamenat, že sám nevím úplně, jenom mám nějaký ústřižky, takže to mě samotného zajímá.
0: A zároveň se tady teda spojíme s klukama, který dělají skateový video, který se jmenuje Impure Fuel Sure.
1: Tak. Je to tak.
0: Je to tak.
1: Já bych ještě možná jednou připomněl hrbatýho hada. Kde?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Protože?
1: Protože končíme.
0: On není hrbatý.
1: Jo.
0: On je vážení posluchači herbolatý, to znamená, herbolatý, kdo chcete vyhrát voucher na myšákovou masíčko, pošlete nám na náš WhatsApp zprávu ve znění herbolatý had. To číslo je 720-600-0811. Případně najdete na stránkách slowdownradio.cz. V pravém dolním rohu je ta zelená ikona WhatsAppu, kliknete na to, rovnou píšete k nám. Příští úterý tady vylosujeme výherce.
1: A po případě, kdyby se posluchači chtěli vědět, o co budou vlastně soutěžit a váhali, tak se můžete podívat na myšákovomasíčko.cz, kde vlastně všechny ty produkty má tam výrobu a tak dál. Nechal nám tady kusy, zmizely hned, vlastně nejsou to jerky, to stačí.
0: Přesně tak, hele, to stačí. Nejsou to jerky, ale my už jsme na konci dnešního Grime Timeu. Takže už jsme tady odhalili plány na to, co vás čeká příští úterý.
1: Ano.
0: Já se jenom zeptám, poslední otázka. Máte hotovo skatepark Coming v Modřanech?
1: Ano.
0: Kde jsou tvoje kroky a kde zanecháš další bazén, zíčku, rail, prostor pro spousta koloběžkářů?
1: Tak tentokrát to snad bude možná trošičku lepší tady v tom směru, ale momentálně já vyrábím u nás na dílně ve firmě Bonide minirampu, kterou pojedeme další pondělí montovat do Bratislavy, kde vlastně vzniká druhý komerční skatepark, který je hodně založený právě na bowl, rádiusy a tak dál. A vlastně takový plus tam vznikne od nás minirampa, kterou já jedu další pondělí montovat. A mě napadá hnedka jedna otázka, ale to zvládnem.
0: Dobře, to znamená jenom zase pro připomenutí, jestli se nepletu, v Bratislavě už vznikl jeden skatepark, který je pod mostem, je známý těma fotkama, protože jasně, je to pomalovaný, je prostě barevná podlaha, nebo
1: jasně, no.
0: Jo, že je takovej graficky výrazný, jako.
1: Jasně, tam tu grafiku dělal Jakub Karlík, kde vlastně

0: Je skrze okno, že za minutu začínají zprávy.
1: Jo, jo, doprava, zprávy a počasí.
0: Ne, my jsme Slowdown Radio, takže u Grime Timeu řekneme jenom jedno slovo a to je...
1: Skejtujte!
0: Tak jo, příští úterý, ahoj, nazdar, čau.
1: Čus!

0: Nadáčo.
1: Pšt. Reklama.
2: Reklama.
3: Partnerem pořadu Beat Branch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
1: Pšt.
4: To byla
1: reklama.
2: Reklama.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Dík.

afterparty víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Čau, já jsem Johnny T-Pack, jsem aktivní umělec, jsem artist. Najdeš mě na platformě Weplay, moje hudba, moje komunita. Co je Weplay? Weplay mi dává možnost nabídnout fanouškům exkluzivní obsah. Sám si nastavuju cenu za svoji tvorbu a jsem v přímém kontaktu s fans, kteří moji hudbu opravdu podporujou. Díky za vás. Jo, a tady o mým dosahu rozhoduje komunita a ne algoritmus. Stahuj apku nebo čekuj web Weplay.com. Jednoduchý Weplay.com.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe. Dík. Slowdown Radio.
4: Právě začíná Go Deeper s Fatal DNA. Ahoj, tady je Fatal DNA, ty posloucháš Go Deeper a my si na začátek pustíme úplnou novinku od americké zpěvačky Tenerelle, která se jmenuje MMFSG, Make Me Feel So Good, a hned po ní její kolegyni Ayel a píseň Mind and Body. Příjemný poslech.

0: Tohle byla píseň Octopus od moskevského producenta Monoplay a bude následovat převážně UK bass mix, kde uslyšíme mimo jiné nového Beatyho, Spitty, FM3, No Drought, Scarlet, Komodo.
1: Slow down, baby.

Tahle krásná věc s názvem Past Life je od londýnské umělkyně, která se říká Self, a teď už na závěr bude následovat drum and bassový Melange.

0: Teď jsme měli možnost slyšet několik drum and bassových písní. První byl Oran Ray, Jungle's Roof, potom nový Bob s Dexem, Island on My Own a perfektní Clinical s Lamedúzou, kterou jsme nedávno viděli v Praze, a jejich píseň Time. Toto je pro dnešek vše a mějte se krásně, běžte se podívat na Signal Festival a my se uslyšíme příští týden, budu se těšit, ahoj.
1: Salut, salut, c'est Zajaza de Lyon en France et vous écoutez Slowdown Radio.
2: Slowdown Radio.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o 5, v sobotu i v neděli. S Filipem TBC.
3: Flash it. New things.

Studio.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

0: Čau, tady Pio.
1: Poslouchaj Slow Down.
0: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
1: Poslouchaj P.I.O.
0: Zdraví mezi hlavy, čau.

0: Nový svět, nová kniha. Trappist One.
1: Víc basů než v klubu, víc vizí než Elon po kafi. Přistávejte, tohle bude jízda.
2: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
0: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Slow down radio.
1: Slow down radio.
2: No music, no life.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádio.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.